Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

0: But you're just a boy.
1: Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

0: i Shakira s hitem Die Die. A doplní třeba Enrique Iglesias I Like It. Před muzikou ještě aktuální předpověď počasí a pohled na středeční ranní cesty.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Rádio Jih, počasí.
0: Dobré ráno, Moravo, pár hodin tady máme astronomický podzim, tak se pojďme podívat, jak dnes bude. Ráno ještě skoro jasno nebo jasno a ojediněle se mohou objevit mlhy, tak zejména na cestách opatrně. Během dne bude postupně polojasno až oblačno a odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty až 20 stupňů Celsia, alespoň v Jihomoravském, od 16 do 19 stupňů Celsia naměříte ve Zlínském kraji. A míříme v 5 hodin a 30 minut, tedy přesně o půl šesté k ranním teplotám Břeclav, Žeravice, Klobouky u Brna, Dolní Němčí schodně po plus 10 stupních Celsia.
3: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké ráno také na cesty, opatrně na Břeclavsku, u Borkován ve směru na Těšany probíhají práce na silnici a místo je neprůjezdné a bude až do 15.11. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 100.

0: Pěrodina 40 minut přesný čas ve středu 23. září. Dobré ráno, Moravo, za námi Shakira, před námi Enrique Iglesias, I Like It, před námi taky Jonas Brothers, krátka dobře, hity pro dobrou náladu, ale před námi také pohled alespoň lehoulince do historie, protože před 11 lety, tedy 23. září roku 2015, fakultní nemocnice Brno Bohunice slavnostně otevřela nový heliport. Stavba stála zhruba 60 milionů korun, byla 10 metrů nad zemí a heliport spotřeboval 5000 tun betonu. Důležitější než samotná velikost, ale bylo něco jiného. Heliport byl propojený krytým koridorem přímo s urgentním příjmem. Když tedy vrtulník přivezl těžce zraněného nebo jinak na životě ohroženého pacienta, nemuseli ho znovu převážet přes areál nemocnice. Cesta k lékařům se tak výrazně zkrátila. A mimochodem, míří sem zhruba 90% všech pacientů, kteří v Jihomoravském kraji leteckou záchrannou službu potřebují. Míříme také do 23. září roku 1913, kdy Roland Garros předvedl kousek, který dnes zní skoro neuvěřitelně. Ve svém malém jednomotorovém letadle odstartoval z jihu Francie a vydal se přes Středozemní moře do Tuniska. Po téměř 8 hodinách stál v Bizertě. Uletěl téměř 800 kilometrů a stal se prvním člověkem, který přiletěl Středozemní moře bez přistání. Připomínám, psalo se 23. září roku 1913, tedy to více než 100 let. Nebyla to zrovna pohodlná cesta, během letu dvakrát řešil jistou poruchu motoru, do cíle navíc dorazil s palivem, tak říkajíc, na rezervu, zůstalo mu asi jen 5 litrů, takže v podstatě doletěl na výpary. A mimochodem, slavný tenisový areál v Paříži, kde se hraje jeden ze 4 Grand Slamů, je pojmenován právě po tomto letci, nikoli po tenistovi. No a když se podíváme do kalendáře, tak krom středy 23. září vidíme i Bertu, takže Bertám k dnešnímu svátku všechno nejlepší. Na Slovensku mají svátek pak Zdenky. Jim všechno nej, za chviličku hudební dáreček obstará jej Enrique Iglesias, ale ještě míříme do zvířecí říše, svátek mezi našimi milovanými zvířátky. Dneska slaví Elka a Xenie, tak hafanům a kočičkám v půli pracovního týdne také všechno nej.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut a bude 6, toto byli Jonas Brothers, za chviličku jen te Smile, jež zavítají o víkendu také do Břeclavy v rámci hodů. No a teď už z křeťáka raní vtípek, dobré jítro.
1: No krásné ránečko, častě z rána vám řekneme, že jsou jenom dva způsoby, jak vyhrát hádku se ženou. Ten první způsob je rozplakat se jako první a ten druhý dělat mrtvého.
2: Radio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Ráno Moravo, s datem 23. září jsme v půli pracovního týdne. Jsme na startu astronomického podzimu. A tak si pojďme představit hity pro dobrou náladu, jež nám budou dělat společnost po 6. hodině. Na playlistu Lost Frequencies, Alex Warren, nebo Helenine oči. Taky prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Kromě něho se dozvíte třeba, že Jihomoravský kraj rozdělí 19 milionů, a to na filmové projekty. Návrh aktuální předpověď počasí slibující dnes kulatou dvacítku.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor!

0: když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/, pojďte k nám.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Dobré středeční jítro, máme minutku po šesté.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Jihomoravský kraj rozdělí 19 milionů na filmové projekty a armáda u Výškova testuje drony i obranu proti nim. Jihomoravský kraj rozdělí 19 milionů mezi filmové a další audiovizuální projekty. Dotaci získá celkem 23 projektů. Jejich podporu schválili krajští radní a následně také zastupitelé. Do letošního programu se přihlásilo 61 zájemců, uspěla tak více než třetina z nich. Kraj chce podporu pomoci nejen samotným tvůrcům, ale také místním firmám a službám, které se na natáčení podílejí. Podle náměstka hitmana Františka Lukla se díky podobným projektům zároveň dostává Jižní Morava na filmová plátna a obrazovky. Ve vojenském újezdu Březina u Výškova začalo mezinárodní cvičení Drone Shield 2026. Armáda při něm zkouší nové bezpilotní technologie a hlavně možnosti obrany proti dronům. Testování probíhá v podmínkách, které se mají co nejvíce přiblížit skutečnému vojenskému nasazení. Zapojí se vojáci, odborníci i desítky firem z Česka a zahraničí. Armáda chce při cvičení ověřit nejen jednotlivé technologie, ale především to, jak spolu dokáží fungovat v jednotném systému.
8: Rádio Jih. Počasí.
6: A podíváme se, jaká bude středa 23. září z pohledu meteorologů. Podle nich tedy bude polojasná až jasná, zejména během odpoledne přechodně i oblačná. Ráno se mohou vyskytovat ojediněle mlhy, tak zejména na cestách opatrně. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, maximálně 19 na severu kraje kolem 14 stupňů. No a míříme k ranním teplotám. 3 minuty po 6. Lednice 8, Uherské Hradiště Jalubí 9, Ždánice 10 stupňů Celsia.
10: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Doprava.
6: Hezké ráno i na cesty. Připomínáme, na Břeclavsku u Borkovan ve směru na Těšany probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné a bude až do 15. listopadu letošního roku. Tak opatrně a si hem šťastnou středeční cestu.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: Dneska jsme se oficiálně rozloučili s létem, astronomický podzim je tady a za chvíli si řekneme, proč jsou právě dnes den a noc skoro stejně dlouhé a jestli nám podzim hned ukáže svou chladnější tvář. Teď už ale Lost Frequencies, hezké jítro.

0: 9 hodin 6 minut, krásné středeční ráno, je tady půle pracovního týdne, ale i tak jsou tady hity pro dobrou náladu. Za chviličku třeba Alex Warren a jeho Fever Dream, a nebo Helenine oči a káva. A vlastně už v podzimní ranní jízdě rádia jich. Je to tady, dámy a pánové, léto nám dnes definitivně předalo štafetu, abychom si užili podzimu. Ve 2:05 nad ránem nastala podzimní rovnodennost a začal astronomický podzim. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V denní, respektive v den podzimní rovnodennosti vychází sluníčko přesně na východě a zapadá přesně na západě. Odteď už ale budou dny postupně ubývat a večery se budou zase naopak prodlužovat. A to až do zimního slunovratu 21. prosince. Dobrá zpráva ale je, že podzim se zatím nechystá ukázat jen svou sichravou tvář. Po chladnějším začátku týdne by se o víkendu mohlo vrátit příjemné babí léto. Čeká nás prý polojasno až jasno a přes den teploty nad 20 stupňů Celsia. Takže astronomický podzim už máme, ale trička s krátkým rukávem prý ještě úplně nemusíme házet někam do šatníku. Ostatně i dneska místy až 20 stupňů Celsia. No, středa, podzim tady, stejně jako ranní zda rádia jich plná hitů pro dobrou náladu, a za pár minut odstartujeme první podzimní ranní téma.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 6 hodin a 16 minut, ranní kouzelné slovíčko pro mnohé z nás káva. Helenine oči ve srdeční ranní zdě, zákoličku Eurythmics, Sweet Dreams, ty máme doufám za sebou pro dnešní noc. No tak se pojďme věnovat v dalším všedním dnu rannímu tématu. Jak už jsme prozradili, dnes začal astronomický podzim a spolu s ním přichází i každoroční domácí debata, už zatopit nebo ještě chvíli vydržet. V Brně, jak už od nás víte, topná sezóna začala, ve Zlíně se přidají dnes, jinde se ještě čeká, tak nás zajímá, jak jste na tom vy. Už doma topíte, nebo zatím stačí teplejší mikina, deka, případně v případě, že máte krb, hodíte večer nějaké to polénko do krbíčku. A schválně, jakou teplotu doma máte nejraději? Je pro vás ideálních 20, nebo potřebujete mít doma pořádně teplíčko, třeba možná i 25. Dejte vědět k rannímu tématu přes Facebook Rádia Jich, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Ptáme se dneska ohledně teploty, ptáme se dneska, jestli už jste začali topit a jakou teplotu máte doma nejraději. Tak díky, že se zapojíte, my možná některými prozařátí po ránu posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Tady jsou slibovaní Eurythmics a Sweet Dreams.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nebo třeba taky kapela Desmond. Vybral mi, jaký som, že mám chyb milion. Ve středu vám 23. září přinášíme do vysílání ranní jízdy rádích čerstvé jihomoravské zprávy. Kratší verzi nabídne Jindros už za chviličku a i z ní se dozvíte, co nového. Zkontrolujeme ranní moravské teploty a vyrazíme za vámi i na cesty.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIG pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous-vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus a Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Je půl sedmé, hezké středeční jitro.
9: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
10: Ve Zlíně se dnes začne postupně topit. Společnost Teplo Zlín spustí přerušované vytápění pro více než 16 000 domácností. Další dodávky pak upraví podle počasí. V Otrokovicích zatím teplárna vytápění nezahájila. V brněnských Řečkovicích pokračuje rekonstrukce Hapalovy ulice. Kromě nového povrchu přinese také bezpečnější přechody, upravené autobusové zastávky a novou cyklostezku mezi Kronovou a Gromešovou.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Aktuálně ve Zlíně 8 stupňů, 9 hlásí Starý Podvorov, Klentnice a Vlčnov.
9: Rádio Jih. Doprava.
0: V Brně u Makra v Kaštanové ulici srazilo osobní auto chodce. Počítejte s omezením, jde o silnici 2. třídy číslo 380. Sihem šťastnou středeční cestu, ať už pádíte kamkoliv.
11: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

Pro plnou sezónou se vrací i riziko, které doma nevidíte ani necítíte. Přitom může během chvíle ohrozit zdraví i život. Za chvíli řekneme, jak se před oxidem uhelnatým jednoduše chránit. Teď minutku po půl sedmé, slibovaný Cyril. Krásné středeční jitro.

0: z ranní zjeděli Rasmus, za chviličku Miley Cyrus a nebo Ariem, to vše ve středeční ranní zdě rádia. Jejich čas 6.38, čas podívat se na tu topnou sezónu a hlavně na ten oxid uhelnatý. Ano, začíná topná sezóna, ostatně o tom jsme hovořili také ve zpravodajství rádia jejich, ale s tou topnou sezónou začíná jedno riziko, nebo se může objevovat, které doma vůbec nemusíme poznat. Oxid uhelnatý totiž není vidět ani cítit a právě proto je tak nebezpečný. Vznikl on může třeba při špatném spalování v kotli, kamnech nebo při problému s odvodem spalin. Typické příznaky pro člověka jsou tedy té otravy, jsou pak bolest hlavy, nevolnost, závratě, únava nebo slabost. Při vyšší koncentraci už může přijít zmatenost, bezvědomí a v krajním případě bohužel i smrt. Každý rok kvůli oxidu uhelnatém potřebují v Česku ošetření stovky lidí a přitom se dá riziko výrazně snížit pravidelnými kontrolami spotřebičů a komínů, větráním a hlavně detektorem oxidu uhelnatého. Ten stojí řádově stovky korun, ale včasným alarmem může zachránit i lidský život. Takže jestli doma topíte plynem, dřevem nebo máte krvová kamna, tohle je jedna z věcí, na které se před zimou opravdu vyplatí myslet. Tedy v případě, že už to nemáte z let předchozích pár stovek a může to zachránit lidský život.
1: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Let's go.

0: Dvě minutky po 6:45 ve středeční raní z R.E.M. Losing My Religion, za chvíličku Desmos, Neural Me, jaký som. No jak už jsme prozradili, nastal podzim, dny se nám budou zkracovat a bude se topit, či se lec kde už topí. Ano, s tím astronomickým podzimem v podstatě přichází taková ta každoroční domácí debata, tak co, už si zatopíme, nebo si dáme svetříček, mikinku, anebo si vezmeme deku. Jak už jsme říkali ve zpravodajství, v Brně už topná sezóna začala, ve Zlíně se přidají dnes, jinde se ještě čeká, tak nás dneska zajímá v rámci ranního tématu, jak jste na tom vy, už doma topíte? Nebo třeba zatím jenom zmiňovaná mikina a nebo svetřík. A mimochodem, kolik doma potřebujete mít?
1: Napsala Jarmila, dobré ráno, zatím jsme ještě nezatopili, i když máme rádi teploučko. Zatím to jde i bez kotle, stále se čeká na větší zimu. Doma teplota 23 stupňů.
0: Co Honza, který nás zdraví z Brna. Dobré ráno, Jižani, ano, v práci na noční jsem dnes zahájil topnou sezónu, neboť už byla nad ránem zima a doma ji taky brzo zahájíme. A ideální teplota, no 25 stupňů v práci na vrátnici a doma tak 23. Tak Honzo, zdravíme a děkujeme.
1: Iggy napsal, dobré ráno, teplota doma 22,3, venkovní 10,6, topit nebudu a dnes na pouštění chladící kádě o objemu 300 litrů a bude otužovací čas.
0: Dobře, Iggy, a co Peťa? Zdravím, ještě ne, furt nemáme namontované radiátory.
1: A bez těch to neblbě.
0: No a tak buď v klidu, do Česka na Moravu míří babí léto, dokonce se podle meteorologů může protáhnout až do října, tak si myslím, že ještě na ty radiátory bude čas, respektive je roztopit, až je teda budeš mít. Ptáme se, jestli se začali už topit a jakou teplotu máte doma nejraději. Napište nám to na Facebook Rádia, jich pošlete SMS-ku, WhatsApp zprávu na 606 703 889. Děkujeme a krásnou středovinčujeme.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Zkrátka dobře i po 7. hodině ve středeční raní jízdě, ten 23. září. Další hity pro dobrou náladu. A taky další čerstvé jihomoravské zprávy, které zamíří i do Zlína, kde dnes začíná topná sezóna. To v Otrokovicích zatím čekají. A jakže dneska bude, k dispozici máme i aktuální předpověď počasí, tak vám ji už za chviličku nabídneme.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od

0: Infant Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Koupil jsi to pečivo?
3: Jo.
2: Cože?
3: Jo, koupil.
2: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
4: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
5: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
6: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Pěkné středeční ráno, Moravo, za minutu bude 7.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
16: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
17: Ve Zlíně dnes začíná topná sezóna, Otrokovice zatím čekají a Hapalovu ulici v brněnských Řečkovicích čeká výrazná proměna. Ve Zlíně se dnes začne postupně topit. Společnost Teplo Zlín spustí přerušované vytápění pro více než 16 000 domácností. Další dodávky pak upraví podle počasí. V Otrokovicích zatím teplárna vytápění nezahájila. Podle společnosti ještě nebyly splněny podmínky dané vyhláškou. V brněnských Řečkovicích pokračuje rekonstrukce Hapalovy ulice. Kromě nového povrchu přinese také bezpečnější přechody, upravené autobusové zastávky a novou cyklostezku mezi Kronovou a Gromešovou. Dva současné přechody mezi ulicemi Ovčírna a Marie Hybnerové nahradí jeden nový se středovým ostrůvkem a osvětlením. Další přechod se přesune blíže ke křižovatce s Gromešovou. Úplná uzavírka má trvat do poloviny prosince, samotné práce ale potrvají až do jara příštího roku. Hotovo má být do konce května, rekonstrukce vyjde na více než 18 milionů.
16: Rádio Jih. Počasí.
14: Dnes bude polojasno až jasno, zejména během odpoledne přechodně až oblačno. Ráno se mohou vyskytnout ojedinělé mlhy, případně nízká oblačnost. Teploty maximálně 20 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 19 a na severu kraje kolem 14 stupňů Celsia. No a minutku po 7 hodině, Zlín, Traplice 7, Lipov 8, Zaječí 9 stupňů Celsia.
5: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
16: Rádio Jih. Doprava.
14: I v astronomickém podzimu se vydávají řidiči a řidičky na cesty, tak hlavně buďte na cestách opatrní. Připomínáme, v Brně u Makra v Kaštanové ulici srazilo osobní auto chodce, na místě dopravní nehodu vyšetřuje policie. Počítejte se zdržením. Šťastnou středeční cestu.
16: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
14: No a k hitu mezi 7 a 8 hodinou v ranní jízdě rádia Jih přidáme třeba fakt, že dnes, 23. září, mají svůj velký den lidé se srzavými vlasy. Podrobnosti už za chviličku. Teď je tady Aqua a Barbie Girl.
16: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Hiya, Barbie.
18: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
18: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: 7 hodin 8 minút, Bibi Rexa, David Guetta, za chvíličku Lady Gaga nebo Maroon 5, další hity pro dobrou náladu ze středeční raní. Zde za ten 23. září dorozumívat se můžeme jakýmkoliv způsobem, ale přátelé, 23. září či 23. září patří Mezinárodnímu dni znakových jazyků. Možná si představujete, že znakování je jen jakési, řekněme, zjednodušené ukazování rukama, ale realita je doslova jiná, fascinující. Znakový jazyk je plnohodnotný, neuvěřitelně bohatý jazyk, který má vlastní gramatiku, slovní zásobu a dokonce i básně nebo třeba taky humor. A co je nejdůležitější, obrovskou roli v něm hraje mimika. Pohyb očí na špulení rtu nebo náklon hlavy totiž ve znakovém jazyce mění význam slov úplně stejně, jako když my v mluvené řeči změníme intonaci hlasu třeba z otázky na rozkaz. Dnes tedy vzdáváme respekt všem, kteří tímto tichým, ale nesmírně zajímavým jazykem komunikují. Mimochodem, jedna zajímavost pro čerstvé nebo budoucí maminky. Miminka totiž dokážou ovládat motoriku svých ručiček a prstů o několik měsíců dříve, než se jim plně vyvinou třeba hlasivky. Děti, které rodiče učí jednoduché znaky, takzvané znakování, z miminky pro hlad, spánek nebo hračku, se dokážou dorozumět už kolem 8. až 9. měsíce věku, tedy ještě předtím, než řeknou své první slovo. Máte někdy ten zvláštní, řekněme možná až neodbitný pocit v břiše, který vám napovídá, že máte nebo nemáte to či ono udělat? Tak vězte, že dnes máme den, kdybychom se měli řídit svými instinkty. Často se snažíme všechno analyzovat a racionálně zdůvodňovat, ale tělo má často náskok před hlavou. Pokud dnes stojíte před nějakým rozhodnutím a rozum váhá, zkuste vsadit na první dojem. Většinou vás nesklame. A věříme, že ani dnes ve středu 23. září ne. Že se to všechno podaří na první dobrou. No a 23. září mají svůj velký den lidé, jak už jsme nakousli před pár minutkama, se zrzavými vlasy. Věděli jste, že přírodní zrzavé vlasy jsou absolutní světový unikát? Pyšní se jimi jen 1 až 2% celé lidské populace. Mimochodem, od jak živa se o nich vyprávěly legendy, třeba ve středověku je podezřívali z čarodejnictví, v antice pak tvrdili, že nosí štěstí a dodnes se říká, že mají divoký temperament a neskrotnou jiskru. Ať už je pravda kdekoliv, jedno je jisté. Zrzavého člověka v davu prostě nepřehlédnete. Tak pokud máte v práci kolegyni nebo doma partnera s touto ohnivou hřívou, složte jim dnes poklonu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dnes a denně se přesvědčujeme, že jsou hasiči borci nejenom u nás v České republice, nejenom u nás na Moravě, ale i ve světě.
1: Ano, konkrétně tito v americkém Oklahoma City ukázali, že jejich směna někdy nekončí ani ve chvíli, kdy je pacient v sanice, protože pomáhali právě u jednoho takového případu. Udělali i něco značně navíc. Konkrétně v tomto měsíci hned na začátku vyjížděli k muži, kterého při sekání trávníku přepadla slabost, takže mu samozřejmě tak, jak už je to u ní zvykem, pomohli, počkali na sanitku, ta ho odvezla do nemocnice. V tomto momentu by klidně celý ten příběh mohl skončit. Ovšem tak se nestalo. Hasiči se podívali na napůl posekanou zahradu, kde prostě toho pána přepadla ta slabost a řekli si, že když už jsou tam, no tak to nějakým způsobem dokončí. Jeden z nich tak nastartoval sekačku a trávník dokončil. Takže zásah měl nakonec dvě části. Nejdříve první pomoc, potom údržba zahrady. Video z toho zásahu sklidilo na sociálních sítích spoustu pochválných reakcí. Jak říká Lukeso, tak jenom se ukazuje, že hasiči prostě mají dobrá srdíčka. No jako nejenom, že samozřejmě pomohou tam, kde je to potřeba nejvíc, požáry a případně dopravní nehody, nebo tady pánovi, když bylo zle. No a jako když mohou a měli trošku toho času, no tak mu pomohli s tím trávníkem, no proč ne?
0: A tak všem hasičům, ale i hasičkám posíláme ze středeční ranní z Dirády další z hitu pro dobrou náladu 19 minut po 7, tady kapela Krištof.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 000 i se 7letou zárukou.

0: hezké středeční ráno, Moravo, místí se sluníčkem a je po půl osmé. Díky raní zvědáry z hity pro dobrou náladu, tak na playlistu právě po 7:30. Třeba Jennifer Page, formace Temper City, nebo Marastra celý. No, než vám pošleme tuto muziku, nabídneme krom jiného třeba i krátké jihomoravské zprávy.
1: Nábytek Očtacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Hezké už podzimní středeční jitro, za minutku bude půl osmé.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Jihomoravský kraj rozdělí 19 milionů mezi filmové a další audiovizuální projekty. Dotaci získá celkem 23 projektů. Jejich podporu schválili krajští radní a následně také zastupitelé. Do letošního programu se přihlásilo 61 zájemců, uspěla tak více než třetina z nich. Jihomoravský kraj chce podporou pomoci nejen samotným tvůrcům, ale také místním firmám a službám. Ve vojenském újezdu Březina u Výškova začalo mezinárodní cvičení Drone Shield 2026. Armáda při něm zkouší nové bezpilotní technologie a hlavně možnosti obrany proti dronům.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Aktuálně v Břeclavi 9 stupňů, 10 hlásí Čejč, Brumice a Spytihněv.
9: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké středeční ráno i na cesty. Připomínáme, v Brně u Makra v Kaštanové ulici srazilo osobní auto. Chodce, počítejte i nadále s omezením, protože dopravní nehodu došetřuje policie. Šťastnou středeční cestu.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Chodíte pravidelně na preventivní prohlídky? Už brzy by za to mohla přijít i finanční odměna. Kdo by na ní mohl dosáhnout a o kolik peněz půjde, řekneme ve středeční ranní jízdě rádi už za chviličku. Minutku po půl osmé, slibovaná zpěvačka Jennifer Page.

0: 7.37 ve středeční radí s dětem Per City, Zákličku Mara ztracený anebo Clean Bandit. A teď ta otázka, zdali pak chodíte poctivě na preventivní prohlídky. Do budoucna by se vám to mohlo vyplatit nejenom kvůli vašemu zdraví, ale i finančně. Ministerstvo zdravotnictví totiž chystá změnu, podle které by lidé ve věku od 45 do 65 let mohli od své zdravotní pojišťovny dostat bonus od 500 do 1500 korun. Podmínkou bude absolvovat všechny preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, na která mají lidé podle věku nárok. Počítá se třeba s vyšetřením zaměřeným na včasné odhalení rakoviny prsu, prostaty nebo tlustého střeva a také demence. Konkrétní výši odměny by si určovaly jednotlivé zdravotní pojišťovny s tím, že jejich současné příspěvky na prevenci by měly zůstat zachované. Ministerstvo si od novinky slibuje, že lidé budou na kontroly chodit častěji. A smysl ten je samozřejmě jednoduchý. Zachytit případnou nemoc co nejdřív, kdy bývá léčba jednodušší a také levnější. První část změn by měla začít platit od roku 2028. Teď se píše rok 2026, před námi středa 23. září a první podzimní ranní jízda v 7.38 nabízí další z hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční radní z Jacqueline Bandit, za chviličku Don't Stop the Music a Rihanna. Dnes, jak už jsme prozradili, začal astronomický podzim a spolu s ním přichází každoroční domácí debata. Už budeme topit, nebo ještě chvíli vydržíme? Taky jsme prozradili, že v Brně už topná sezóna začala, ve Zlíně se přidávají dnes, jinde se ještě čeká, tak nás dneska zajímá, jak to máte vy doma. Jestli už jste si zatopili, anebo jste raději sáhli po nějaké mikině, anebo třeba dece.
1: Martina napsala, dobré ráno do rádia, ne, netopíme ještě, máme dostačujících 20 stupňů a otevřenou ventilačku.
0: Podepisuju, to mně se líbí, Marti. Hana, dobré ráno, zatím ještě netopíme, doma 24 stupňů, krásný den všem, Hani i vám, děkujeme.
1: No já bych dokonce řekl, že na tebe těch 20 stupňů ještě hodně, ne, jako ty říkáš, jako ještě třeba 17, 18, jako žádný
0: Božici,
1: problém.
0: Božici, 16, 17,
1: že? Jasně, problému, no, jasně. Jana napsala, zatím ne, ale asi už večer k televizi začneme přitápět, uvidíme podle počasí.
0: No a Jirka potvrzuje to, co jsme v ranní jízdě rádech také už dneska říkali, není potřeba, o víkendu se vrátí babí léto. Je to tak, na Moravu míří babí léto, může se protáhnout dokonce i do října. Přesto přeze všechno, když už dneska nastala podzimní rovnodennost a začal astronomický podzim, tak se ptáme, jestli už jste začali topit a jakou teplotu máte doma nejraději. Odpovídat můžete přes Facebook rádiech, posílat můžete samozřejmě SMSky nebo WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: poetika kousek blízko. Armáda tady u Výškova testuje drony i obranu proti nim. I o tom budou další středeční jihomoravské zprávy, dnes nesoucí datum 23.9.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
1: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás!
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju!
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnídennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
1: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 000 korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 000 korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín nemoho.cz v sekci kariéra.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
9: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
10: Půli pracovního týdne na Modbí 8. hodina.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Jihomoravský kraj rozdělí 19 milionů na filmové projekty a armáda u Výškova testuje drony i obranu proti nim. Jihomoravský kraj rozdělí 19 milionů korun mezi filmové a další audiovizuální projekty. Dotaci získá celkem 23 projektů, jejich podporu schválili krajští radní a následně také zastupitelé. Do letošního programu se přihlásilo 61 zájemců, uspěla tak více než třetina z nich. Kraj chce podporou pomoci nejen samotným tvůrcům, ale také místním firmám a službám, které se na natáčení podílejí. Podle náměstka hejtmana Františka Lukla se díky podobným projektům zároveň dostává Jižní Morava na filmová plátna a obrazovky. Ve vojenském újezdu Březina u Výškova začalo mezinárodní cvičení Drone Shield 2026. Armáda při něm zkouší nové bezpilotní technologie a hlavně možnosti obrany proti dronům. Testování probíhá v podmínkách, které se mají co nejvíce přiblížit skutečnému vojenskému nasazení. Zapojí se vojáci, odborníci i desítky firem z Česka a zahraničí. Armáda chce při cvičení ověřit nejen jednotlivé technologie, ale především to, jak spolu dokáží fungovat v jednom systému.
12: Počasí.
10: Teploty dnes maximálně do 20 stupňů Celsia, k tomu bude polojasno až jasno, zejména během dopoledne, přechodně až oblačno, ráno se mohou vyskytnout ojedinělé i mlhy, tak na cestách opatrně. Brno, Lužice, Babice aktuálně 10, zdravíme do Velkých Pavlovic, kde měříte 11 stupňů.
14: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
12: Rádio Jih. Doprava.
10: Na trase z Pohořelic na Brno za nájezdem od Rajhradu došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Pozor na kolonu, která má téměř 2 kilometry a vypadá, že bude narůstat. Nezapomeňte na záchranářskou uličku a počítejte se zdržením. Pevné nervy, si hem šťastnou středeční cestu.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
10: A 3 minutky po 8 hodině ve středeční ranní jízdě Rádia X slibovaná malá lekce francouzštiny. Tady je Stromej. Dobré jítro.

0: už podzimní středeční ráno, posloucháte ranní jízdu Rádia Jih a ve středu 23. září se podíváme mezi 8 a 9. hodinou na téma, které zajímá snad každého řidiče, každého cyklistu, ale i určitě pěšího. Konkrétně rozebereme investice do silnic a chodníků tady v Hodoníně. Ve studiu proto vítám místostarostu města pana Ondřeje Fialíka. Dobré jítro.
1: Hezké středeční ráno všem.
0: Pane místostarosto, řidiči si letos podle mě všimli, že se ve městě silnice frézovaly podstatně méně než v minulých letech. Prozraďte, čím to je? Znamená to, že se na silnice letos, troufnu si říct, zapomnělo?
1: A není tomu tak. Ono vynechání plošného frézování má velice logický důvod. V letošním roce totiž dokončujeme celou řadu velkých investic a jejich přímou součástí byly právě rozsáhlé opravy silnic a chodníků. Nechtěli jsme proto město to zatížit dalšími uzavírkami navíc.
0: Mm-hmm. Kde všude se tady povrchy opravily a kde ještě třeba práce probíhají?
1: Tak kompletní proměnou uličního prostoru, silnic, chodníků prošly lokality v okolí parku Sadova, Rozmarínku a aktuálně naplno běží úpravy v parku před základní školou u Červených domků a probíhá revitalizace celého Mírového náměstí. Tomu se nám podařilo opravit chodníky na Lipové aleji, na Národní třídě a dobré opravy máme za sebou i v ulici Brandlova.
0: Mm-hmm, solidní výčet. Myslelo se také na cyklisty, kde se mohou třeba projet po zbrusu novém asfaltu?
1: Tak nového povrchu se dočkali cyklisté přímo v Hodonínském přístavišti a na navazujícím úseku směrem na Rohatec. Opravený je také úsek od Hřbitova směrem na Rohatec, kde teď s svou stavbou pokračuje samotná obec Rohatec. A zároveň jsme vybudovali první část cyklotrasy Pánov-Hodonín.
0: Mm-hmm. Když to zhrneme do čísel, kolik peněz už z rozpočtu města do komunikací za poslední roky odešlo?
1: Tak za poslední 4 roky jsme z rozpočtu města vynaložili přibližně 125 milionů korun právě na opravy chodníků, cyklostezek a silnic. Mm-hmm. A v této čase navíc nepočítám s těma velkýma revitalizacema, o kterých jsme se bavili před chvílí, jako jsou právě Sadová, Rozmarínek či Mírové náměstí. Mm-hmm. Takže si myslím, že to je opravdu velká investice do vůbec rozvoje a oprav komunikací.
0: To rozhodně. Do silnic a chodníků tady v posledních letech putovaly desítky milionů korun, ale co plynulost dopravy v centru? Na řadě míst se totiž rozběhla modernizace semaforu a pana místostarosty se na rádiích za malou chvíli zeptáme, které křižovatky projdou proměnou a co to přinese třeba i chodcům. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: srdeční raní z Rádia, jak jsme si hráli Tones and I a pecku Dance Monkey, no a naším hostem je stále místo starosta Hodonína pan Ondřej Fialík a tentokrát se zaměříme na plynulost dopravy ve městě. Pane místo starosto, řidiči v Hodoníně si rozhodně všimli prací na semaforech. Co přesně se světelnou signalizací ve městě děje? Prozraďte nám.
1: Je to tak, aktuálně provádíme celkovou opravu a modernizaci světelných signalizačních zařízení. Staré technologie už dosluhujou, takže postupně vyměňujeme veškeré semafory za moderní zařízení s chytřejším řízením provozu. Cílem je zvýšit bezpečnost, zlepšit plynulost dopravy na hlavních tazích a pomoc třeba i integrovanému záchrannému systému. Mm-hmm.
0: Můžeme říci, kterých konkrétních světelných křižovatek se tyto úpravy dotknou?
1: Výměny se postupně dotkne všech světelných křižovatek ve městě, konkrétně jde o dvě křižovatky na frekventované brněnské ulici, u profesionálu tam už je takřka hotovo a teď se rozbíhají práce u Špaka, a poté samozřejmě zmodernizujeme i hlavní křižovatku na Národní třídě.
0: Znamená to pro chodce a řidiče i nějaké stavební změny v terénu nebo jde čistě řekněme jenom o elektroniku?
1: Nejde pouze o výměnu samotných sloupů a světel, ale součástí jsou i drobné stavební úpravy navazujících chodníků. Chceme, aby byl prostor pro chodce bezpečnější, přehlednější a také bezbariérový.
0: Pane místo starosto, díky za vaše další odpovědi. Za malou chvíli se ale společně posuneme k velké strategické záležitosti pro budoucnost města. U Pánova totiž vznikne třetí sjezd z dálnice D55. Jak se městu podařilo sjezd vyjednat a kdy se po něm poprvé svezeme, dozvíte se tady na Rádio Jih hned, jak dohraje Poetika s kouskem blízko.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tak všechno mám.
1: Posloucháte Ranní z Durády a jich dnes je naším hostem místostarosta města Hodonína pan Ondřej Fialík, se kterým se právě teď podíváme na projekt celostátního významu, tedy na budoucí dálnici D55 a vyjednané napojení pro Hodonín. Pane místostarosto, městu se podařil obrovský, řekněme, diplomatický úspěch při jednání s ředitelstvím silnic a dálnic. O co přesně jde? Prozraďte.
2: Podařilo se po dlouhodobém a intenzivním jednání s ředitelstvím silnic a dálnic prosadit, aby u Hodonína vzniklo třetí dálniční napojení. Tento sjezd ponese oficiální název Hodonín Východ a vznikne v místě křižovatky na Pánově. Myslím si, že pro rozvoj našeho města je to zásadní krok upředu.
1: Možná teď už trošku zbytečná otázka, proč je tento sjezd pro Hodonín tak klíčový? Pevně věřím, že nalezete ještě nějaká slova.
2: Dálnice nebude mít sjezdy pouze na ulici Brněnská a na Písečných Rybnicích, ale získá další přímé napojení a zásadně se tím zlepší dopravní obslužnost celé průmyslové zóny za Černým mostem. Takže transitní a nákladní doprava se nebude muset zbytečně zavlékat do vnitř Hodonína.
1: To zní celkem logicky. Jak bude křižovatka na Pánově technicky vypadat? Tuším, že jsem někde četl, že by to mohlo být i o 6 pruzích.
2: Místo dnešního kruhového objezdu vznikne velká mimoúrovňová křižovatka s přímým napojením na D55, budoucí D55 ve směru na Břeclav a i na Staré město. Směrem na Břeclav navíc mezi Pánovem a Brněnskou ulicí vyroste 6 proudů uspořádání, tedy 3 pruhy v každém směru. Třetí pruh bude sloužit jako napojovací a 2 pruhy průběžné. Je to obdoba vlastně, co známe kolem Olympie.
1: Tak samozřejmě člověk je tvor nedočkavý, tak v jakém časovém horizontu se s výstavbou tohoto úseku počítá?
2: Tak třetí sjezd je součástí úseku D55 Rohatec Lužice a podle aktuálních předpokladů ředitelství silnic a dálnic se plánuje na rok 28 uvedení do provozu, by mohlo být přibližně v roce 32, ale je to samozřejmě o prioritách současné vlády a uvidíme, jak se jim to povede.
1: V závěrečné části našeho dnešního povídání se ale vrátíme k parkování, kde se v Hodoníně objeví 133 nových parkovacích míst a jak se rozšíří parkoviště u řeky za Veslařským klubem, to si povíme na rádiu Jih už za malou chvíli.
3: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: ranní zvěrádech pomalu a jistě míříme do finále našeho dnešního povídání. Hostem zůstává místostarosta Horonina pan Ondřej Fialík a náš rozhovor uzavřeme dvěma důležitými projekty, jež se týkají parkování. Pane místostarosto, v Purkyňově ulici v lokalitě Bydlení u Lázní chystáte velké veřejné parkoviště. Komu všemu uleví?
1: Nejde o parkoviště uvnitř areálu nemocnice, ale o veřejné parkoviště v jeho širší blízkosti směrem na Rohatec. Díky své poloze výrazně pomůže nejen návštěvníkům nemocnice, ale i lidem, kteří míří třeba na přilehlý hřbitov.
0: Jaká bude kapacita a v jaké fázi se stavba nachází?
1: V srpnu jsme získali pravomocné stavební povolení. Parkoviště by mělo nabídnout celkem 133 parkovacích míst, z toho 6 vyhrazených pro handicapované. Rozděleno bude na západní část 42 míst a východní z 91 místy. Před samotnou stavbou nás ale ještě čekají náročné přeložky plynovodů, vodovodu a kanalizace a samozřejmě bude záležet na novém složení zastupitelstva, jestli tuto investici zařadí do investic na rok 2027. Já doufám, že ano.
0: Budeme v to věřit. Projekt připamatuje i na ekologii a zadržování vody. Prozraďte, jak to bude fungovat?
1: Snažíme se do všech projektů na městě implementovat prvky ekologické infrastruktury, zeleno-modré infrastruktury. Tady bude součástí nová dešťová kanalizace a pod povrchem se umístí takzvané voštinové bloky. Tyto podzemní nádrže zachytí srážkovou vodu při prudkých deštích přímo na místě a následně budou regulovaně odvádět. Samozřejmostí bude i nové osvětlení a chodníky.
0: No a práce v těchto dnech běží také u řeky za veslařským klubem. Co nového tam vzniká?
1: Právě tam probíhá rozšíření parkoviště na téměř dvojnásobnou kapacitu. Tato akce navazuje na propojení Baťova kanálu s řekou Moravou a rozvoj zázemí v přístavišti. Chceme nabídnout návštěvníkům i sportovcům mnohem vyšší komfort a podpořit cestovní ruch.
0: Pane místostarosto, děkuji za spoustu velmi konkrétních informací k našim dnešním tématům a také děkuji za vaši návštěvu v ranním vysílání Rádia Jih.
1: Moc děkuji za pozvání a vám i všem posluchačům přeji krásný a pohodový den.
0: Děkujeme. Hostem ranní zde byl horonínský místostarosta pan Ondřej Fialík.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz

0: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz. Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na Kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Mlačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: za chvíli se podíváme do hudební historie dnešního dne, připomeneme si hit, který původně nikdo nechtěl a nakonec oznal celý svět a taky jeden z největších podvodů v dějinách popu. Hudební historie 23. září i dnes na rádiu jich. Teď Miraj.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

8:41 na jihu One Republic. Za chviličku Sugar Babes a nebo Somber. Ano, ne každého bavila ve škole historie, dějepis, ale řekněme si to zcela upřímně, ta hudební historie, navíc mimo školní lavice, je tak bohatá a zajímavé, že vám každý všední den můžeme nabízet pohled, který přinejmenším zaujme. A nejinak je tomu i dnes v ranní jízdě Rádia Jih. 23. září 2001, důležité datum, protože britskou hitparádu ovládla podle některých průzkumů údajně nejvlezlejší píseň na světě. Prostě taková ta, kterou když slyšíte, nemůžete ji dostat z hlavy. Na absolutní vrchol se totiž dostala australská popová hvězda Kylie Minogue s její hitovkou Can't Get You Out of My Head. Na to, jak velký hit se z ní stál, tak zprvu ji všichni interpreti, tušíte správně, odmítali. Nechtěli oni ani slyšet. Když ji skladatelé napsali pro tehdejší úspěšnou skupinu S-Club 7, jejich manažer je poslal docela rázně do háje. Autoři následně nabídli zpěvačce Sophie Ellis Baxter, ale i ta ji odmítla s tím, že se jí tento styl nehodí do repertoáru. Když pak demo pustili Kylie Minogue, stačilo jí pouhých 20 sekund poslechu a okamžitě si zarezervovala studio, no a za pár týdnů z toho byl a stále ještě je světový megahit. V tento den roku 1989 se pak nejprodávanějším albem ve Spojených státech amerických stal jeden z největších hudebních podvodů v historii. Na první místo se totiž dostali Milli Vanilli s albem Girl You Know.

0: Na desce nezaspívali ani jediný tón. Ten totiž patřil zpěvákům v německém zákulisí, kde tento celý hudební podfuk zinscenoval producent slavných Boniem Frank Farian. Mimochodem, než se to celé nějak jakože dostalo na povrch světa, než to celé jakože prasklo, získali Milli Vanilli i ocenění Grammy, které ale pak jako jediní v dějinách museli vrátit, jinými slovy, bylo jim odebráno. Ale když to všechno hodíme bokem, tak prostě pecka Girl, You Know It's True, Fantazie. A prostě vždycky už si to budeme spojovat s formací Milli Vanilli, ať už Rob anebo Fab zpívali či nikoli. 23. září roku 1949 se narodil americký zpěvák a skladatel, také kytarista Bruce Springsteen. V den jeho narozenin si ho připomínáme energickou rockovou peckou Born in the USA. Ta je mimochodem mylně považována za oslavu vlastenectví. Její text je ale ve skutečnosti hořkým, až řekněme zoufalým protest songem. Vypráví totiž příběh dělnického kluka poslaného do nesmyslné vietnamské války, který se po návratu domů setkává jen s nezájmem okolí, s nezaměstnaností, úřední šikanou a bohužel také smrtí svého bratra. Když to člověk slyší, si možná vzpomene i na první díl filmového Ramba. Celé album Born in the USA drží jedno zásadní americké prvenství. Bylo to totiž v roce 1984 historicky první vylisované CDčko na území Spojených států amerických. I toto přinesla hudební historie 23. září, Kylie Minogue, Milli Vanilli a Bruce Springsteen. A další jména ve 8:45 přibudou. Ve středeční ranní jízdě nás čekají Shoegaze a nebo Somber, Back to Friends. A pak se ještě podíváme na naše ranní témátko a na vaše skvělé komenty. To vše zvládáme v půli pracovního týdne. Ať se vám daří.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Už je to tak, dnes oficiálně odstartoval astronomický podzim a s tím přichází jedna z tradičních domácích disciplín, kdo první nevydrží a zapne topení. My se ptáme, jestli už doma topíte, nebo zatím jedete ještě režim mikina, ponožky a deka, případně jestli už večer praská třeba dřevo v krbu, v případě tady, že ten krb máte. A zajímá nás ještě jedna věc v rámci ranního tématu. Kolik stupňů je u vás doma tak akorát? Někdo totiž spokojený při 20, jiný při 22. Hledá další svetr, že? A někdo má doma skoro tropy. Tak se přiznejte, už topíte a jaká je vaše ideální domácí teplota? Pojďme mrknout na další komenty ke středečnímu rannímu tématu.
1: Ital Makaronek napsal: Čavi Žánku, ještě netopíme, ale já mám rád trenýrkovou teplotu. Ta je speciální, jako a chápeme, že Ital Makaronek má rád prostě teplo, no.
0: Je podobná jak slipová teplota. Pavel, dobré ráno, zatím není potřeba topit, v baráku máme 22 stupňů, jakmile bude potřeba, tak nejdřív zatopíme v krbových kamnech a až bude velká zima, tak pustíme plynový kotel.
1: Kuba napsal: ahoj rádio, tak na přitápění je ještě brzy, ale když už topíme, tak maximálně na těch 1 či 22 stupňů. A to už musí opravdu mrznout, ale zase mám tchána, který je schopný topit i na 28 stupňů. To když nás někdy pozvou na oběd, tak se tomu vyhýbám, protože než člověk sní teplou polévku a ještě při teplotě 28 stupňů, tak je mokrý jak myš.
0: Ty krásu, 28, to už je šlahot.
1: To je šlahot, tak rom.
0: A co Jarmila, dobré ráno, zatím jsme ještě nezatopili, i když máme rádi teploučko, zatím to jde i bez kotle, stále se čeká na větší zimu, doma teplota kolem 23 stupňů Celsia. Krásný den všem, Jarmilko i vám, tak to je, myslím si, ještě krásně dostačující 23 stupňů Celsia. Taky jsme ale vzpomínali, že se nám na Moravu podívá babí léto, které by mohlo se nějak protáhnout i do října, takže být třeba v Brně nebo kde ve Zlíně dneska, že začali zahřívat radiátory.
1: Tak to zase přeruší brzy,
0: tak
1: no.
0: To vypadá, že ještě ušetříme nějakou korunku, protože co si budeme vykládat, jestli topíme plynem nebo elektřinou, každá taková teplota na podzim, která je přes 20 stupňů Celsia,
1: se
0: tak nám
1: počítá,
0: ušetří nějakou
1: tak
0: korunku.
1: Určitě no. Já pamatuju dokonce dobu, kdy třeba už první, druhý den, týden v září už se rozjížděla ta topná sezóna. Teď máme de facto, dá se říct, jako konec září, ještě to vypadá, že se úplně naplno nerozjede, sice se rozjíždí, ale zase bude teplo. No tak to jsou, jak říkáš, určitě pak jako v nějakém tom konečném zúčtování peníze.
0: Tak kéž by nám to září a případně i začátek října ukázal to typické počasí babího léta.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Finále středeční raní z rádia jejich A Savage Garden. Po deváté Purple Disco Machine. Z rádia jejich Damiano Dávy. Nebo na Mondolínu hrající Adam Ďurica. A Palovou ulici v brněnských Řečkovicích čeká výrazná proměna. Podrobnosti nabídnou středeční jihomoravské zprávy rádia.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od pondělí.

0: Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a neb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
6: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
16: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
17: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
18: Hezkou středu, máme 2 minutky po 9.
19: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
20: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
21: Ve Zlíně dnes začíná topná sezóna, Otrokovice zatím čekají a Hapalovu ulici v brněnských Hřičkovicích čeká výrazná proměna. Ve Zlíně se dnes začne postupně topit. Společnost Teplo Zlín spustí přerušované vytápění pro více než 16 000 domácností. Další dodávky pak upraví podle počasí. V Otrokovicích zatím teplárna vytápění nezahájila. Podle společnosti ještě nebyly splněny podmínky dané vyhláškou. Odběratelé se ale mohou na dřívějším spuštění tepla domluvit individuálně. V brněnských Řečkovicích pokračuje rekonstrukce Hapalovy ulice. Kromě nového povrchu přinese také bezpečnější přechody, upravené autobusové zastávky a novou cyklostezku mezi Kronovou a Gromešovou. Dva současné přechody mezi ulicemi Ovčírna a Marie Hybnerové nahradí jeden nový se středovým ostrůvkem a osvětlením. Další přechod se přesune blíže ke křižovatce s Gromešovou. Úplná uzavírka má trvat do poloviny prosince, samotné práce ale potrvají až do jara. Hotovo má být do konce května příštího roku, rekonstrukce vyjde na více než 18 milionů korun.
20: Rádio Jih. Počasí.
18: Středa bude polojasná až jasná, zejména během odpoledne přechodně i oblačná. Teploty dnes maximálně do 20 stupňů Celsia. A aktuální teploty? Staré město Uherského Hradiště měří 10, Břeclav Josefov Lanžot po 13 stupních Celsia.
17: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
20: Rádio Jih. Doprava.
18: Zdravíme za volanty. Na trase mezi Vsetínem a Zlínem na průjezdu Vizovicemi na Palackého náměstí havarovala dvě osobní vozidla a blokovány jeden jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením. Míříme do Brna, v ulici Hlinky na křižovatce s Vinařskou havarovala dvě osobní vozidla, i tady počítejte s omezením provozu, stejně jako v Brně v Jedovnické ulici, kde u křižovatky se Sedláčkovou směrem do Vinohrad se střetla dvě osobní vozidla, blokují jeden jízdní pruh. Šťastnou středeční cestu.

0: Já jsem sice rád, že jsi tady.
1: Já jsem strašně rád, že mi právě hraješ jako přesně tuhle tu příznačnou píseň na můj příchod.
0: Zpívat bych nechal raději druhé. Přátelé, máme to tady. Středu, Vojtu. A jak už jsme říkali, léto dnes definitivně předalo štafetu podzimu. Ve 2:05 nastala podzimní rovnodennost a začal astronomický podzim. No a podzim života, o tom bude už za chviličku řeč, to je takové poetické označení pro stáří nebo pozdní dospělost.
1: Padají z tebe listy?
0: Pomaličku, ale jistě. Ale co tak žít až do stovky? Ono totiž žít do stovky možná jednou nebude nic výjimečného. Věci už totiž zkoumají, jestli se dá stárnutí opravdu zpomalit, ale cesta k delšímu životu má pár háčků a některé nejsou zrovna příjemné. Za chvíli se na ně podíváme. Tebe asi podzim života nic neříká, maximálně tak podzim jakoby roční období, že?
1: A i s tím mám občas problém.
0: A tak je pravda, že se kolikrát ta roční období vytratila, jako jo? Kolikrát jsme šli...
1: Už máme víceméně jenom dvě.
0: Ze zimy rovnou do léta a z léta potom zase do zimy, ale teď si užíváme babí léto, takže teď můžeme říct, že ten podzim tady je a zatím je krásný, kéž by tak byl. No a za chviličku se podíváme na ty vědce a uvidíme, jestli budeme složenky platit třeba až do 120 nebo do 130 let.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Adam Ďurica řádil s mandolínou v zákličku Backstreet Boys, anebo jsme mačkali Kelly. No a v době 21. století a AI, která nám pomáhá a zároveň někdy trošičku komplikuje ten život, se zase objevila otázka, zdali pak dosáhneme někdy nesmrtelnosti. Zatím to vypadá, že úplně hned ne, ale věci už poměrně dobře vědí, kde by se dalo do stárnutí, jak oni říkají, šťouchnout. Průměrná délka života se za posledních zhruba 150 let přibližně zdvojnásobila. To jsou jasná fakta. Pomohla samozřejmě lepší hygiena, jídlo a bez debaty medicína. Jenže tady jeden háček, zatímco průměrný věk roste, úplné maximum lidského života se moc neposouvá. Rekord pořád drží francouzská Jeanne Clamentová. Ta drží oficiální rekord nejstaršího doloženého člověka v historii, když se dožila 122 let a 164 dnů.

0: tomu vám bývá samozřejmě zima, se člověkovi hojí nějaké ty rány a může klesat samozřejmě i libido, takže úplně lákavý balíček to není, ostatně Vojta už se vyjádřil. Proto se hledají léky, které by podobný efekt napodobily bez nutnosti hledět celý život smutně na ledničku. Prostě si řekneš, to, že kdybych si dal ten klobásek, zeberu si 3 roky života. Když si ho nedám, 3 roky mě možná nabídou. Hodně se teď mluví například o rapamycinu. Umíš ji dokáže život prodloužit a zlepšit některé ukazatele zdraví, jenomže zároveň tlumí imunitní systém, takže může zvýšit jakousi náchylnost k infekcím. Takže nesmrtelnost zatím ne, ale možnost zpomalit některé procesy stárnutí už rozhodně není jen téma science fiction. Teď jde hlavně o to, jestli se podaří najít způsob, který bude nejenom účinný, ale hlavně bezpečný. Kdyby si měl vybrat, že za den sníš třeba jenom, dám příklad, teď to přeženu, 4 rohlíky, ale budeš tady do 120, anebo si dopřeješ knedlíku, ke svíčkové, ke guláši, co by si vybral?
1: Já si myslím, záleží, jaký by tam byl ten jasná, rozdíl, že? Ale myslím si, že tak na 90%, protože se znám, tak bych řekl knedlíky.
0: OK. Když už jsme u toho stáří, tak jeden vtípek od skřeťáka. Dědo, na co se to díváte? Na historický film, ale dědo, vždyť je to porno. No, pro mě už je to historie. No, i to s tím může nějakou se souviset, ale pojďme raději zpátky k hitům pro dobrou náladu v půli pracovního týdne. Backstreet Boys, everybody.
2: Pořiďte si prostorné SUV MGZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: několikrát v týdnu přijde, vzpomeneš si, možná právě v té půli pracovního týdne nebo v té její druhé půli, to bude častější, cože jsem to vlastně měl koupit, vzpomeneš si, měl jsem to a nebo ono.
1: I pak doneseš to, co jsi ani neměl koupit a to, co jsi měl koupit, samozřejmě v obchodě necháš.
0: Takový je hold život. Máme 3 minutky po půl desáté, za chviličku DJ David Guetta a Alok a Run Run River.
1: My jsme před chviličkou probírali dlouhověkost a to, že se vědci snaží o to prodloužit lidský život, což je konec konců situace nebo něco, o co se snažil už Rudolf II. Nicméně je otázkou, jestli nám s touhletou dlouhověkostí vydrží i naše planeta. Naše planeta Země totiž chodí na takovou vlastní lékařskou prohlídku. Na starost ji mají kdo jiný než vědci a ti sledují širokou škálu věcí. Nicméně aktuálně to vypadá, že zdravotní stav planety Země víceméně propadl. Jak konkrétně, to si řekneme už za chviličku. Můžeš si mezi tím tipnout.
0: Budeme překračovat ony hranice, jo? Ajajaj.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na drautomobiles.cz.
4: Nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
5: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
6: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.

0: 9.45, jinými slovy 9:45 a ve středu na rádiu jich Lost Frequencies a Arvid, nevíš, co by teď člověče napadlo?
1: No nevím a bojím se toho, jak se zasekl a podívá.
0: Já vůbec teda nevím, jako jestli zatím někdy přemýšlel a jak zajímavé...
1: Určitě ne.
0: Jak zajímavá je ta naše planeta. Mnozí jsme šli spat v létě a zbudili jsme se na podzim.
1: To byla narážka na tu rovnodennost.
0: Ale není to pravda?
1: No jo, máš pravdu, samozřejmě.
0: Zajímavá je ta pravda, tak v tom pokračuj, že je zajímavá.
1: Přesně tak, ono to možná bude znít trošku nepředstavitelně, ale vědci mají pro stav naší planety Země něco, čemu říkají jako její zdravotní prohlídka. Sledují celkem 9 základních oblastí, které rozhodují o tom, jestli Země zůstává prostředím, na které jsme jako lidé zvyklí a ve kterém můžeme přežívat. Nicméně podle nejnovějšího hodnocení už jsme překročili 7 z 9 těch špatných linií a týká se to třeba klimatu, tedy množství oxidu uhličitého v atmosféře, dále ale méně skloňované problémy, jako je okyselování oceánů, přílišné používání dusíku a fosforu v hnojivech nebo hromadění chemikálií a plastů běžně v přírodě. Jednoduše řečeno, čím více tyhle hranice překračujeme, tím větší je riziko, že se prostředí začne měnit způsobem, který se bude těžko vracet zpět. Není to jako, že bychom šli ze 100 na 0, ale posléze je to, jak jsme se bavili třeba s lidmi, postupně stárneš, to tělo už nefunguje tak, jak by si představoval, tak, jak to bylo dřív a podobně to má naše planeta. Nicméně, 2 hranice zatím zůstávají v bezpečné zóně a to jsou konkrétně ozonové vrstvy a nebo takzvané množství aerosolu, což pro nás laiky jsou drobné částice znečištění v ovzduší. Je navíc vidět, že zlepšení možné je, když se podaří různé škodlivé látky omezit, ale za mě, často to vidíme v různých dokumentárních filmech, obrovským problémem jsou nikoliv omezování nějakého hnojení lidí na zahrádce, ale když se podíváš do těch zemí, jako je Indie, Pakistán, tam prostě ty odpadky leží všude možně.
0: Tam se s tím hlavou přiliš nelávou.
1: Přesně tak, takže by bylo potřeba zabrat na všech frontách.
0: To celá určitě ano, my zabereme na té hudební, protože už za chviličku kapela Kabát a Bára, tak užívejte dál středečního, no můžeme říct babího léta, byť to ráno a dopoledne bylo a je ještě chladnější.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Z rádia jich přejeme všem, kdo posloucháte, jenom tu nejlepší a nejkrásnější středu. Blíží se 10. hodina a to znamená, že pro vás už máme další várku nejlepší a nejskvělejší muziky. Mezi prvními prozradím, že zazní třeba 90-ková pecka Dreams. Potkáme se taky s BB Rexou a hitem New Religion. A klasika o tom, jak se vracím domů nad ránem, zapějí vohnouti. Vrátil se nikoli v domu, ale do studia Rádia Jich, jmenuje se Petr Indra a má ready další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jich. V nich už za moment proto prozradí nejen informace o kyjovské nemocnici, která má novou sanitku.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Koupil jsi to pečivo?
3: Jo.
2: Cože?
3: Jo, koupil.
2: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
4: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
0: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno. Zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
0: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
10: S mým hlasem mi pomohla AI.
11: Puf, puf, mňau.
10: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
0: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
13: Za necelou minutku bude 10 hodin. Hezkou středu, Moravo.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Kyjovská nemocnice má novou sanitku a novela stavebního zákona oslabuje ochranu cenných domů v Brně. Zdravotnická dopravní služba nemocnice Kyjov dostala nový sanitní vůz za téměř 1 800 000 korun. Skoro 80% nákladů pokryly dary obcí z Kyjovska a Veselska, zbytek zaplatila nemocnice. Sanitka bude sloužit k přepravě pacientů a zvládne vést 4 lidi v sedě a jednoho na lůžku. Ochrana stovek historicky cenných domů v Brně se znovu řeší. Městská památková zóna poslední 3 roky chránila i stavby, které kvůli administrativní chybě z 80. let přišly o status kulturní památky. Novela stavebního zákona ale mění postavení památky. památkové péče u domů, které sami kulturními památkami nejsou. Kritici změny, včetně poslance a brněnského zastupitele Petra Hladíka, upozorňují, že dřívější závazná stanoviska mají nahradit méně závazná vyjádření. Hladík proto prosazuje podrobnější plán, který by předem určil, co je potřeba na historických domech zachovat, například fasády, okna, dveře nebo střechy. Vedení Brna tvrdí, že podobnou ochranu už město připravuje a zabývá se jí pracovní skupina.
15: Rádio Jih. Počasí.
13: Na jižní a jihovýchodní Moravě dnes odpoledne očekáváme zejména polojasno nebo oblačno. V jihomoravském kraji k tomu naměříme maximálně 20 stupňů, ve Zlínském potom při nejlepším nějakou 17. Právě teď v Uherském Hradišti, Miloticích a újezdu u Brna hlásíte 12 stupňů Celsia, 13 měří Bulhary.
3: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
15: Rádio Jih. Doprava.
13: Co se děje na silnicích? Připomínám, že v Brně v Jedovnické ulici u křižovatky se Sedláčkovou směrem do Vinohrad se střetly dva osobáky a blokují jeden jízdní pruh. Proto počítejte v těchto místech se zdržením. Jinak však nemáme hlášeny žádné nové dopravní komplikace na našich silnicích, což je ta lepší zpráva, a proto můžeme jít na jihu k dalším hitům pro dobrou náladu. Tady je pecka Dreams.

0: 10 hodin a skoro 9 minut, takový je aktuální čas na rádiu Jich v době, kdy se k našim uším jenom tak pro lepší středeční dopoledne line song s názvem New Religion. Spousta skvělé muziky s námi bude i v dalších minutách, třeba pecky jako Empire State of Mind nebo Write It, a kromě toho navštívíme jedno jihomoravské město, kde mají v plánu vybudovat park za 150 milionů korun. Kde bude? O tom si na jihu povíme už do 7 minut, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ve vysílání rádia jich nám společnost dělá hitovka Ride It a je to právě ona, která nás dovedla až do jihomoravské metropole. Právě v Brně na Žlutém kopci má totiž v budoucnu vzniknout nový park, který otevře část svahu, kam se dnes lidé dostávají jenom velice obtížně. Hlavní myšlenka je jednoduchá, propojit Vaňkovo náměstí se starým Brnem pěšími cestami a zároveň zachovat část dnešní přírody. Spodní část má být spíš taková divočejší s charakterem bývalých zahrad a sadů. Nahoře okolo Vaňkova náměstí a bývalé ledárny Kréta bude prostor upravenější. Počítá se taky s vyhlídkou, vinohradem a kavárnou s terasou, odkud bude takový hezký výhled na Brno a Špilberk. Na střeše zmíněné Kréty poté vznikne pergola obklopená vinou Révou. Celý tento parčík, nebo spíš park, má mít zhruba 38 tisíc metrů čtverečních, což je pro představu více než 5 fotbalových hřišť a předběžné náklady jsou odhadovány na 150 milionů. Minimálně takhle na papíře to vypadá jako moc hezký projekt a já samozřejmě přeju, aby se povedl i zrealizovat. Teď na jihu jdeme k další muzice, v kurzu je totiž kapela Vohnout.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací prince.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle je pecka Girls Like You z dílny kapely Maroon 5 a tím prosím pěkně rozhodně nekončíme. Michael Jackson, Mark Den nebo Flowrida, to jsou interpreti, které si pustíme už za malou chviličku a hned po nich se podíváme na Zlínsko. Sousedské spory se tam totiž vyostřily natolik, že musela zasáhnout policie. Proč přesně a kvůli komu? To na jihu prozradím ještě před 11. Tak buďte s námi.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobile. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava. Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Velkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
4: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Je! Schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto.

0: středeční dopoledne nám na jihu okořenil song Club Can't Handle Me a aby jsme to měli ještě kořeněnější nebo zajímavější, míříme teď na Zlínsko. Právě tam totiž dlouhodobé sousedské spory skončily hodně nepříjemně. Opilý muž začal svému sousedovi vyčítat hlasitou hudbu, osobní problémy a konflikt se velice rychle vyhrotil. Když se druhý chlapík snažil odejít a situaci uklidnit, soused ho podle policie chytil, udeřil do hrudníku a vyhrožoval mu smrtí i ublížením zvířatům. Svědkyně proto zavolala policii, jenomže ani po příjezdu hlídky z Otrokovic se muž neuklidnil. Odmítal spolupracovat, vyhrožoval i policistům a nakonec proto skončil v cele. Kriminalisté ho následně obvinili z několika trestných činů, mimo jiné z nebezpečného vyhrožování, výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Takže když to sečteme, hrozí mu až 4 roky ve vězení. No, co k tomu dodat? Zase ten démon alkohol.
1: V sobotu 26. září vás zveme do Sedlece u Mikulova na tradiční sedlecké vinobraní. Těšit se můžete na celý sortiment vín, burčák, čerstvý vinný mošt, gastronomické speciality i ukázky historického zpracování hroznů s účastí návštěvníků. V dobré náladě zahrají cymbalová muzika Hodci a Jiří Zoniga s kapelou. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz. Koncert dechové hudby Mistříňanka, rodná naša Moravo, se koná v pátek 2. října od 18 hodin v Domě kultury Hodonín. Čeká vás hudební vyznání Moravě, ve kterém slovo a hudba společně vyprávějí příběh moravského kraje, jeho písní a tradic. Vstupenky za 300 korun jsou v předprodeji na webových stránkách Domu kultury Hodonín. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Není nad to, když člověk zjistí, že z pracovního dne mu utekla další hodinka. Je to tak, dámy a pánové, za chviličku bude 11 hodin a to znamená nejen další várku hitů pro dobrou náladu u nás na Rádiu Jih. Mezi nimi jako první Angels od formace Morandi. K mikrofonu Rádia Jih postavíme taky Vesnu s vínečkem. A do třetí se všeho dobrého se songem New Trick. Víme také ovšem, co se děje na jižní a jihovýchodní Moravě a proto pro vás máme jihomoravské zprávy Rádia Jih. Od Petra Indry se už za moment dozvíme všechny podrobnosti o tom, že Bzenec prošel kontrolou hospodaření. Počkejte si na to, jak dopadl.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno. Zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
4: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemoho.cz v sekci kariéra.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
13: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
14: Máme půl minuty po 11. hodině, společnost vám i nadále dělá Rádio Jih.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
16: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
17: Bzenec prošel kontrolou hospodaření bez chyb a policie navrhla obžalovat 9 lidí kvůli kauze brněnské černovické pískovny. Bzenecká radnice hospodaří bez zjištěných chyb. Přezkum hospodaření města za první polovinu letošního roku provedl odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Kontroloři podle výsledku auditu žádné nedostatky nenašli. Hospodaření města tak prošlo kontrolou bez výhrad. Kauza kolem městské pískovny v brněnských Černovicích se posunula dál. Policisté navrhli obžalovat 9 lidí a 3 firmy kvůli podezření z korupce, praní špinavých peněz a ovlivňování veřejných zakázek. Podle kriminalistů měli obvinění fungovat jako organizovaná skupina s rozdělenými úkoly. Spis teď studuje vrchní státní zastupitelství v Olomouci. To rozhodne, zda případ pošle k soudu. Už na jaře se v související části případu přiznal bývalý šéf společnosti Jiří Novotný. Ten dostal podmíněný trest. Vyšetřování celé kauzy začalo už v roce 2022.
16: Radio Jih. Počasí.
14: Co se počasí na jižní a jihovýchodní Moravě týče, odpoledne má být polojasno nebo oblačno. V jihomoravském kraji naměříme maximálně 20 stupňů Celzia, ve Zlínském, když se zadaří, ukáží teploměry 19. Aktuálně platí u nás v Hodoníně, stejně jako v Prušánkách a Moravském Žižkově 14 stupňů, Bučovice hlásí 13.
13: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
16: Rádio Jih. Doprava.
14: Zdravíme všechny řidiče a řidičky, opatrní buďte na dálnici D1, tady totiž na 197. kilometru u Brna ve směru na Prahu došlo k nehodě osobáku s nákladňákem. Blokovaný je jeden jízdní pruh a proto počítejte se zdržením, tak dávejte na svých cestách pozor nejen na sebe, ale také na všechny ostatní účastníky silničního provozu. Teď už na jihu Morandy, Angels.

0: Už jenom pár desítek minut zbývá do středečního oběda. Ať už dnes budete servírovat cokoliv, věřím, že to bude pořádná mňamka. Z muziky na jihu určitě zachutnají třeba Vesna nebo Sean Paul a hned po nich zase to Brno. Proč museli uzavřít jeden z tamních parků a který konkrétně to odnesl, prozradíme na jihu už do 7 minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich necelých 17 minut po 11. hodině úřaduje Sean Paul se svou peckou Get Busy a my teď už jdeme na návštěvu do našeho krajského města. Do brněnského parku na ulici Čechyňská už se jenom tak nedostanete. Vedení městské části ho uzavřelo, a to kvůli lidem bez domova. Ti se do těchto míst začali stahovat v průběhu léta a celý areál různými způsoby znečišťovali. Radnice proto nechala místo oplotit, což je ale taková dvousečná zbraň. Toto řešení totiž nevpustí do parku a na hřiště právě problémové jednotlivce, zároveň ho ale nemohou využívat ani děti z okolí a přilehlých škol. Strážníci v této lokalitě během poslední doby řešili asi 40 různých incidentů a zároveň si na místo stěžovali také okolní obyvatelé. Nicméně dobrou zprávou je, že během uzavírky parku město zajistí dezinfekci celého místa a v plánu je taky obnova zeleně. Celé tohleto oplocení nebo omezení by pak mělo trvat maximálně několik týdnů, takže uvidíme, snad jenom aby to potom zase nedopadlo tak nějak znečištěně. Teď už je ale čas na další muziku. Z rádia jich k vašim uším posílám song New Trick, tak hezký poslech.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio jich. Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Holahej jižní a jihovýchodní Moravo, je středa 23. září a my vás ani dnes neochudíme o novinky z našeho regionu. Dáme další trojku muzikantů, jako jsou kapela Krištof, Calvin Harris nebo tedy Swims, a hned poté skvělá zpráva právě z našich končin, která se týká zlínských hasičů. Víme totiž, jaké vybavení jim nově bude pomáhat při zásazích, a vám to řekneme už za malý moment.
1: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobile, auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
4: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
1: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.

0: Na rádiu jich hraje a zpívá Teddy Swims a dospěvuje určitě taky hasičům ve Zlínském Prštném. Ti totiž do své výbavy získali nové kousky, které jim mají zvýšit bezpečnost při zásazích. Jejich nová výzbroj čítá 2 dýchací přístroje s tlakovými lahvemi, 6 nových zásahových obleků, včetně bot, a také 2 radiostanice, které pomůžou s komunikací přímo v terénu. Celkem nové vybavení vyšlo na necelých 370 tisíc korun, skoro polovinu zaplatil Zlínský kraj, zbytek šel z rozpočtu města Zlína. Nejenom zlínské hasiče, ale celou naši frekvenci 98 celých z jeho zdravíme a posíláme pro ještě lepší středu song Cry for you.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pravé středeční poledne klepe na dveře, což značí přísun nejen dobrého oběda, ale taky další várky hitů pro dobrou náladu. Aby nám chutnalo ještě o něco lépe, od toho dorazí song Day and Night. Na jídelníčku je taky novější pecka Everlasting. A jak tak koukám na playlist rádia jich, neminou nás ani Vladis s Nikol, žijem pre moment. Z jižní a jihovýchodní Moravy máme úplně všechny novinky, které se už za moment dozvíte v jihomoravských zprávách rádia jich. Zůstaňte s námi a dozvíte se také o tom, jak novela stavebního zákona oslabuje ochranu cenných domů v Brně.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a nebo Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
11: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
12: Je minuta popolední, z jihu přejeme dobrou chuť k obědu.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
14: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
15: Kyjovská nemocnice má novou sanitku a novela stavebního zákona oslabuje ochranu cenných domů v Brně. Zdravotnická dopravní služba nemocnice Kyjov dostala nový sanitní vůz za téměř 1 800 000 korun. Skoro 80% nákladů pokryly dary obcí z Kyjovska a Veselska, zbytek zaplatila nemocnice. Sanitka bude sloužit k přepravě pacientů a zvládne vést 4 lidi v sedě a jednoho na lůžku. Je vybavena také pro přepravu invalidních vozíků a má klimatizovaný prostor pro pacienty i posádku. Sanitní vozy kyjovské nemocnice ujely za minulý rok dohromady více než 1 000 000 kilometrů. Ochrana stovek historicky cenných domů v Brně se znovu řeší. Městská památková zóna poslední 3 roky chránila i stavby, které kvůli administrativní chybě z 80. let přišly o status kulturní památky. Novela stavebního zákona ale mění postavení památkové péče u domů, které sami kulturními památkami nejsou. Kritici změny, včetně poslance a brněnského zastupitele Petra Hladíka, upozorňují, že dřívější závazná stanoviska mají nahradit méně závazná vyjádření. Hladík proto prosazuje podrobnější plán, který by předem určil, co je potřeba na historických domech zachovat, například fasády, okna, dveře nebo střechy. Vedení Brna tvrdí, že podobnou ochranu už město připravuje a zabývá se jí pracovní skupina.
14: Rádio Jih. počasí.
12: Polojasno až oblačno, tak má po zbytek dnešního dne vypadat počasí na jižní a jihovýchodní Moravě. V Jihomoravském kraji naměříme maximálně 20 stupňů, ve Zlínském potom 19 a v tuhletu chvíli zdravíme do Veselí nad Moravou, Radějova, Kobylí a taky Slavkova u Brna, kde všude hlásíte shodných 14 stupňů Celzia.
11: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
14: Rádio Jih, doprava.
12: Jsme s vámi také na cestách. Na dálnici D2 na 3. kilometru směrem do Brna se srazila 3 nákladní auta. Kolona už měří přes kilometr, tak pokud můžete, vyhněte se tomuto úseku. A komplikace jsou taky na Brněnsku v Rosicích. Tady v Teršově ulici hasiči likvidují požár domu a silnice je proto uzavřená. Ať už máte takhle při středě kamkoliv namířeno, mějte si hem šťastnou cestu.

0: 12 hodin a 9 minut, pokud ještě obědváte, tak se u jídla pohodlně posaďte a poslouchejte to nejnovější dění z našeho regionu na frekvencích Rádia Jih. Na soutoku u Břeclavi dnes osazují druhou velkou klapku na nový jez na řece Dyji. Zní to technicky, ale smysl je vlastně jednoduchý. Dostat víc vody do vysychající krajiny. Když bude mít Dyje vyšší průtok, klapky zvednou hladinu řeky a část vody pošlou do kanálů v chráněné oblasti soutok. Odtud se voda rozvede do lužních lesů, které dlouhodobě trápí sucho. Kvůli tomu se tam opravovala a budovala stavidla, kanály, propustky i tůně. Celý projekt má pomoct zadržet vodu na ploše asi 1700 hektarů, což je území o rozloze zhruba pětiny Břeclavi, a Lesy České republiky do ní investovaly téměř 184 milionů korun bez daně. Právě dnešní osazení druhé klapky je jedním z posledních velkých kroků celého projektu. Tak na jihu doufáme, že bude sloužit jak má, a posíláme song Everlasting.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Fabiany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, na mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Vinobraní pokročilo a začaly se sbírat i modré odrůdy. Také tady platí, že příprava rmutu před kvašením je nejdůležitější část výroby. U modrých hroznů je zásadní mít kvalitní a zdravé hrozny o požadované cukernatosti. Plísně a vpichy od včel na hroznech díky dlouhé maceraci nejen způsobí problémy ve víně při kvašení, ale později i nižší barvou či těkavými tóny ve víně. Naopak přezráté hrozny umí vést ke ztrátě odrůdového charakteru. Jak tedy na to? Po pomletí a odstopkování je nutné rmut před zakvašením ošetřit. Špičkový přípravek Tanfluy Rouge pro červená vína dokáže potlačit octové bakterie a oxidační enzymy, které mohou způsobit problémy s barvou. Přitom je dodáno do rmutu jen takové množství síry, taninů a vitamínu C, aby nebránili následné fermentaci a mošt zůstal zdravý. Rmut zahřejte a po dosažení teploty okamžitě zahajte kvašení. Teplotu okolo 23 stupňů Celsia udržujte po celou dobu kvasu. Tu v malých provozech lehce dosáhnete a udržíte levnými ponornými ohřívači z termostaty, které stejně jako všechny přípravky, o kterých je dnes řeč, najdete v naší prodejně vinařského domu v Dubňanech. Chcete-li víno se svěží kyselinkou, nízkými tříslovinami a mladým buketem, můžete je po 5 dnech lisovat a nechat dokvasit v sudu. Naopak, přejete-li si mít víno s potenciálem zrání, s dávkou tříslovin, taninů a budoucím ležení v sudu, nechejte při stabilní teplotě rmut v nádobě až do konce kvašení. Získáte tak víno silné a se silným potenciálem. Lisovací enzym pro červená vína přidejte až zhruba 3 dny před dokvašením. Bílkoviny díky němu uvolní ve slupkách maximum barviv i typických látek a rmut je při lisování vláčný. No a ještě musím zmínit velmi kladný ohlas na přípravek Firmstop, který dokáže ukončit kvašení bez přesíření. První rok prodeje přinesl velmi dobré ohlasy od vinařů, takže kdo ještě čekáte na nějaké slámovky a bobuláče, velmi doporučuji zastavit kvašení tímto přípravkem. Výsledkem bude slastné sladunké víno bez doposud trpěné stopy síry. No a s kým si ho vychutnáte, to už nechám na vás. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kladesmod moc s hitem Chýbanie. Ano, i takovou muziku umíme na rádiu jich vytáhnout během středečního odpoledne. Či za to stojím? Ve Veselí nad Moravou se to dnes hemží policisty a vlastně celkově složkami integrovaného záchranného systému. Proč je jich na Veselském nádraží tolik a je potřeba udržovat paniku? O tom bude na jihu řeč hned po dalších třech hitech pro dobrou náladu.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DDBike.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Je! Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Na rádiu jich nám dělá společnost Justin Timberlake se svým hitem Can't Stop the Feeling a teď už zmiňovaná policejní škatulata ve Veselí nad Moravou. Jestli dnes na tamním nádraží vidíte víc policistů, záchranářů nebo další techniky, není důvod k obavám, jde o plánované cvičení. Podle připraveného scénáře policie trénuje zásah proti nebezpečnému útočníkovi ve vlaku. Cílem je vyzkoušet si, jak budou jednotlivé složky postupovat, kdyby podobná krizová situace někdy opravdu nastala. Cvičení začalo po 10. dopoledne a v okolí nádraží proto může být během dne zvýšený pohyb policie a dalších složek. Na Hodonínsku jde navíc v krátké době už o druhé větší cvičení. Nedávno se zasahovalo také na hranicích se Slovenskem, kde se trénoval postup při nelegálním vstupu do Česka. Holt, jak se říká, trénink dělá mistra. Jenom tak pro lepší náladu teď z jihu frčí vlci od kapely Miraj. Au!
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pracovní týden za sebou má hodinku ze své druhé poloviny, takže se čím dál víc přibližujeme víkendu. Aby nám to ještě více uteklo, o to se na rádiu jich i po 13. postarají ty nejlepší hity pro dobrou náladu. A začneme třeba s Nirvánou, Smells Like Teen Spirit. Ze šuplíku s novějšími kousky vytáhnu hit My Oh My. A aby toho nebylo málo, pozvu k nám do studia taky malou dámu od kabátů. Koho zvát nemusím, Neptu skoro má trvalé bydliště, to je Petr Indra, který připravil další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Pozorně poslouchejte, protože policie navrhla obžalovat 9 lidí, a to kvůli kauze brněnské Černovické pískovny. Podrobnosti přineseme na jihu už za malý moment.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor,

0: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
1: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
2: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
0: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na Kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
10: Před chviličkou odbyla 13. hodina, my vám z jihu přejeme hezkou středu.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Bzenec prošel kontrolou hospodaření bez chyb a policie navrhla obžalovat 9 lidí kvůli kauze brněnské černovické pískovny. Bzenecká radnice hospodaří bez zjištěných chyb. Přezkum hospodaření města za první polovinu letošního roku provedl odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Kontroloři podle výsledku auditu žádné nedostatky nenašli. Hospodaření města tak prošlo kontrolou bez výhrad. Kauza kolem městské pískovny v brněnských Černovicích se posunula dál. Policisté navrhli obžalovat 9 lidí a 3 firmy kvůli podezření z korupce, praní špinavých peněz a ovlivňování veřejných zakázek. Podle kriminalistů měli obvinění fungovat jako organizovaná skupina s rozdělenými úkoly. Spis teď studuje vrchní státní zastupitelství v Olomouci. To rozhodne, zda případ pošle k soudu. Už na jaře se v související části případu přiznal bývalý šéf společnosti Jiří Novotný. Ten dostal podmíněný trest. Vyšetřování celé kauzy začalo už v roce 2022.
12: Rádio Jih.
5: počasí.
10: Po zbytek dnešního dne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě polojasno, přechodně oblačno. V jihomoravském kraji nám to doplní teploty o maximálně 20 stupních, ve Zlínském pak naměříme při nejlepším 19. Aktuálně je realita taková, že v Kyjově a Dambořicích je 15 stupňů, 16 hlásí Modřice, 17 Ladná.
0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
10: Z dopravy naštěstí nemáme v tuto chvíli hlášenou žádnou novou komplikaci nebo cokoliv, co by jakkoliv ohrožovalo vaše cesty po jižní a jihovýchodní Moravě, takže půjdeme rovnou k hitům pro dobrou náladu. Samozřejmě po celou hodinku po 13. pro vás budeme mít nekonečnou zásobu té nejlepší muziky a slíbit vám můžu, že posléze mě vystřídá taky kolega Vlastě Macík, pro kterého už netrpělivě chystám dvě slova pospátku, která bude muset rozluštit a rozhodně si na to počkejte, protože mu to nedám zadarmo. Teď už Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: Jsme moc rádi, že i necelých 10 minut po 13. hodině zůstáváte na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Dáme si Adele, pak dorazí Kygo a v závěsu je i brněnská novinka, která potěší doslova všechny generace. Cože si v našem krajském městě zase vymysleli, dozvíte se hned po peckách Rolling in the Deep a It Ain't Me.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: odpolední siestu trávíme každý nějak jinak. Někdo u televize, jiný zase u knížky a právě novou vlastní komiksovou knihu má taky město Brno. Jde o soupis místních pověstí převedený do současné obrazové podoby. Publikace s názvem Brno komiksové vznikala zhruba rok a podílelo se na ní 18 ilustrátorů, zejména hlavně z Brna. Každý z nich pojal příběhy po svém, takže známé legendy dostaly různé výtvarné styly a úplně nový vzhled. V knize je 30 příběhů od brněnského draka, křivé věžičky a brněnského kola až po méně známé městské legendy, třeba i o Buffalo Billovi nebo jednoruchém Frantíkovi. Smyslem celé knihy je připomenout staré brněnské příběhy tak, aby bavili i dnešní čtenáře a nezmizeli jen jako něco z minulosti. Jo a křest knihy, ten je dnes v 6 večer v místodržitelském paláci. Na jihu naši muziku nekřtíme, ale rádi hrajeme, proto teď Kabáti a Malá dáma.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Jsme moc rádi, že i ve středu odpoledne ladíte frekvence Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, mezi nimi samozřejmě i Zlínskou, která se nachází na 98,FM. A právě ve Zlíně se už zítra vůbec poprvé poběží noční běh pro světlušku. Nejde o výkon, protože hlavním smyslem je podpora lidí se zrakovým postižením. Start je ve 20 hodin na Zlínském náměstí Míru a na výběr budou dvě trasy, buď 2,2 nebo 4,2 kilometru. Kdo nechce běžet, může trasu

0: času klidně projít svým tempem. Registrace začne zítra v 18 hodin, vstupné je 500 korun a účastníci dostanou čelenku nebo čelovku. Součástí večera bude také kontrola zraku a možnost vyzkoušet si masáž od nevidomých či slabozrakých masérů. Takže jednoduchý způsob, jak se trochu projít nebo proběhnout a zároveň pomoct dobré věci, už zítra večer ve Zlíně. My se na jihu mezi tím všem běžcům postaráme o další skvělou muziku, teď je třeba v podání Jennifer Lopez.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky www.výstavavěžky.cz.
3: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1.

0: Don't You Worry Child, to je název hitovky, která na rádiu jich hraje ve 13 hodin a 42 minut. Já už ve studiu nejsem sám, ale mám tu také ctěného kolegu Vlastu Macíka. Ahoj Vlasťo!
1: Nazdar Vojto, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia Jichty. Když jsem přišel, tak si se ptal, jestli měl vlak zpoždění.
0: Že jsi tu nějak brzo,
1: ano, ano, měl zpoždění, člověče, měl zpoždění. 10 minut, ale já jsem tady hlavně byl kvůli tomu, že se domlouváme na akci, což je benefiční bazárek pro Lukáška, a to proběhne 10.10. tady v Hodoníně na KDčku. Mám to tam moderovat, takže už teďka jakože se na to připravujeme. Moc se těším, myslím si, že to bude fajn, když je to tady taková benefiční akce a charitativní.
0: Je to zkrátka pro dobrou věc.
1: Ano, přesně tak. Tak, ty
0: já
1: máš pro mě dvě slova.
0: Dvě slova pospátku.
1: Pojď.
0: Tak dobře poslouchej. Avo, károb, marb, tšrms.
1: Narb? Narb je tam to...
0: Marb.
1: Marb. Marb. Brambo... Bramborová.
0: Skoro. Zkusíme to znovu. Avo, károb, marb.
1: Avoka. Avoka. Aha. Avoka.
0: Češi. A dej tam tu bramboru. Avo, károb, marb.
1: Počkej. Avo, ká...
0: Rob, marb.
1: Rob, marb.
0: Ano.
1: Takže brambo ráková.
0: Ano. Tišrms.
1: Tišrms. Smršť.
0: Přesně tak. A ty si jako říkáš, co jsem to na tebe dneska vymyslel.
1: No právě, to si
0: je
1: říkám,
0: to kvůli
1: no.
0: tomu, že já jsem si dneska na oběd dal ondráše, což je vlastně řízek obalený v bramboráku. A do toho maminka včera slibovala, že dneska bude večer dělat bramboráky, takže já mám takovou středeční bramborákovou smršť.
1: Je takhle, a víš co, já jsem měl dneska na oběd, já jsem měl čoče vepřovou panenku, která byla v listovém těstě s bramborovým pyré.
0: Na sladko?
1: Hej, jakože bylo to zajímavé, ale snědl jsem to, jakože zajímavá jakože kombinace, víš? Jakože
0: je to najednou... asi něco, co jsem ještě neslyšel, ale jak znám sebe, tak bych to do sebe taky klidně hodil.
1: To vypadalo štrůdl.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 14. hodina odpolední. Já jsem Vlastia Mancík, přeju vám samozřejmě hezký den. A co se týká muziky, po 14. hodině bude Beyoncé Halo. Co se týká novějších věcí, tak budou Cat's Eye Animal. To jsou prostě úplně od nás, Cat's Eye. A budou taky Street 69 tančit. Anesteziologická ambulance v kyjovské nemocnici se přestěhuje, také o tom budou další humorské zprávy s Petrem Mindrou, tak si na ně počkejte a počkejte si taky na to, až otevřu obálku, ve které bude stát, které slovo dneska během odpoledního vysílání nesmím vyslovit, protože to bude výhoda jenom pro vás, že si odnesete poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Fermato.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Rakovo matky Jov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Velkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
6: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
11: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
12: Děcka, hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
15: Anesteziologická ambulance v Kyjově se přestěhuje a ve Zlínském kraji vznikne 66 nových nájemních a sociálních bytů. Anesteziologická ambulance nemocnice Kyjov bude od úterý 29. září na novém místě. Pacienti nově najdou v infekčním pavilonu, tedy v budově G. Vstup bude stejný jako do ambulance bolesti. Nemocnice proto pacienty upozorňuje, aby od tohoto data využívali už nový vchod. Ve Zlínském kraji vzniká 66 nových nájemních a sociálních bytů. Hejtmanství teď rozdělí mezi 7 projektů více než 24 milionů korun. Peníze nepůjdou přímo na stavbu bytů, ale například na nové komunikace, parkování, bezpečnější cesty pro chodce a cyklisty nebo úpravu okolí domů. Obcím tak má zůstat více prostředků na samotnou výstavbu. Největší podporu získají Březolupy, kde vzniká 18 nájemních bytů. 9 bytů se staví také ve Valašské Bystřici, dalších 19 sociálních bytů pak v Uherském Hradišti a 5 v Šumicích. Kraj má na celý program podpory dostupného bydlení připraveno 30 milionů korun.
14: Rádio Jih. Počasí.
12: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. 16 stupňů Celsia měříte v Hodoníně, v Luce a ve Šlapanicích. Ve Zlíně je aktuálně 14 stupňů Celsia. Zítra očekáváme velkou oblačnost, jen ráno ještě může být polojasno. Během dopoledne a odpoledne budou od západu postupovat přes většinu území přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 15 až 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 13 až 16, tedy čtvrteční.
11: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
14: Rádio Jih. Doprava.
12: A pojďme se podívat také na silnice na Brněnsku. V Tetčicích v Rosické ulici došlo k požáru domu. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Silnice je tady uzavřená a na Zlínsku mezi Všeminou a Neubuzí se pohybuje poník, tak tam dejte pozor. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, vám přejeme z Rádia Jih.

0: V tom případě napište bez jakékoliv omáčky pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Takže ještě jednou oslavencovo jméno, příjmení a kde bydlí posíláte na 606 703 889 a my ho potom dáme do seznamu dnešních oslavenců a popřejeme mu. Máme 14 hodin, 10 minut a já už rozbalím teda obálku, abych zjistil, které slovo dneska nesmím říct. Takže, které slovo dnes nesmím říct, abyste vyhráli poukaz v hodnotě 500 korun na e-shopu fermato.cz, tak je to... Ale hodin. Ano, to je to slovo, které je od této chvíle pro mě zakázané, je to tabu, takže pokud bych jej vyslovil, řekl třeba máme 15 hodin, trvalo to 18 hodin, potrvá to až do 10 hodin a tak dále, tak okamžitě volejte do studia a když budete první, 500 poukaz na fermato.cz je váš. Tak dnešní zakázané slovo a výhoda pro vás, že když ho řeknu, tak je hodin a pro vás, kdo potom budete první na naší telefonu, lince, tak pro vás budeme mít poukaz v hodnotě 500 korun na nákup na e-shopu fermato.cz. Mrkněte se klidně i na www.radiojich.cz, protože tam zjistíte podrobnosti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Berto, Zdenka, k dnešnímu svátku ti z rádia chceme všechno nejlepší a blahu přejeme i tobě, kdo dnes 23. září slavíš narozeniny, stejně jako Maja Hartlová z Brna, Lenka Valentová a Soňa Čechová ze Slavičína, Martin Dufek z Bohuslavic nebo Vladovácha z Oskalice, tak všechno

0: 23.9. je den bisexuality, den výukových technologií a den znakových řečí. Dnešní den, tedy 23. září, slaví nebo by slavila narozeniny celá řada inspirativních osobností. Za všechny zmíním nesmrtelného básníka Jaroslava Seiferta. A tady je vybraná myšlenka pro každý den. Člověk je bohatý teprve tehdy, když se může usmát na všechno, co v životě ztratil, aniž by to chtěl vrátit. A proč si v dnešním dni všimnout, život občas přináší chvíle, kdy něco, co jsme měli rádi, odchází, ať už jde o staré plány, vztahy nebo etapy, které skončily. A mnozí z nás mají tendenci se otáčet dozadu a přát si, aby se čas vrátil. Tak a když máme ten den bisexuálů, dáme si jeden vtípek na toto téma. U barového pultu sedí mladík se slečnou. Najednou se mladík přikloní k té slečně a povídá: oba jsme tady za stejným účelem. To si piš, mrkne na něj slečínka. Pojď, jdeme zbalit nějaké kočky.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na rádiu jich mluvit o něčem, co si klidně můžete splést, protože je to dneska hodně populární, a to nejen ve městech, a ve městech, ale už také na vesnicích. A právě s vesnicemi to má taky dost společného. Tak držte vlnu na jihu a dozvíte se víc.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemho.cz v sekci kariéra.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobile. Auto, které vás může překvapit. Více na draautomobiles.cz.
4: Nábytek očtacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy, a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
5: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
1: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my se v tuhletu chvíli po frekvencích Rádia Jih podíváme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. V brněnské Káznici od včerejška běží festival současného umění Faktor K a jednu z, nejvýraznějších instalací tam přivezl umělec Pavel Karaus. Jeho výtvor na první pohled připomíná moderní výdejní Alza Box, ve skutečnosti je to ale králíkárna s plyšovými králíky. Pavel Karaus tím odkazuje třeba na proměny práce, digitální platformy nebo dnešní ekonomiku. Kdo ale nechce nad ničím složitě přemýšlet, může se podle něj klidně jen přijít pomazit s plyšovými králíčky. Brněnský festival v bývalém barokním vězení na Cejlu pokračuje až do 25. září a nabízí také další instalace nebo přednášky.
1: V sobotu 26. září vás zveme do Sedlece u Mikulova na tradiční sedlecké vinobraní. Těšit se můžete na celý sortiment vín, burčák, čerstvý vinný mošt, gastronomické speciality i ukázky historického zpracování hroznů s účastí návštěvníků. V dobré náladě zahrají cymbalová muzika Hodci a Jiří Zoniga s kapelou. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz. Koncert dechové hudby Mistříňanka, rodná naša Moravo, se koná v pátek 2. října od 18 hodin v Domě kultury Hodonín. Čeká vás hudební vyznání Moravě, ve kterém slovo a hudba společně vyprávějí příběh moravského kraje, jeho písní a tradic. Vstupenky za 300 korun jsou v předprodeji na webových stránkách Domu kultury Hodonín.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Prosím vás, já jsem před malou chvíli řekl zakázané slovo, někdo volal, ale položil to, takže budeme pokračovat dál. Stále poslouchejte odpolední vysílání Rádia Jih a když řeknu zakázané slovo, teď to neplatí, jo? Když řeknu hodin, tak voláte sem do studia na 518 345 678 a nevzdávejte to.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, kdy...

0: výhodu. Když to slovo totiž řeknu, tak máte ode mě gratis potom poukaz v hodnotě 500 korun na e-shop fermato.cz. Více o tom poté 15. Mezitím přijde kolega Petr Indra, bude mít další jihomoravské zprávy a v nich mimo jiné informaci také o tom, že v uherskohradiském Jarošově vzniklo 40 nových parkovacích míst. Nové hřiště otevře v říjnu.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto. Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
0: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
6: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
14: Hezký den, jsou 3 odpoledne.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
16: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
17: V uherskohradiském Jarošově vzniklo 40 nových parkovacích míst, nové hřiště otevře v říjnu a ve zlínských Malenovicích může vyrůst hala, bydlení i zdravotnické centrum. Na sídlišti Louky v Jarošově v Uherském Hradišti přibylo 40 parkovacích míst. Nové parkoviště vzniklo na místě bývalého asfaltového hřiště, které už obyvatele využívat nebudou. Bez sportoviště ale sídliště nezůstane. Opodál už město buduje nové hřiště pro Malou Kopanou a streetball, které má být hotovo a otevřeno veřejnosti v říjnu. Do konce září ještě radnice doplní dopravní značení a zjednosměrní propojku mezi ulicemi Drahy a Louky. Současné parkoviště je zatím jen dočasným řešením. Připravovaná celková revitalizace sídliště počítá přibližně s 330 místy pro auta a motocykly, tedy o 94 více než dnes. Současná investice stála 4 miliony 600 tisíc korun. Zlínský kraj má 8 variant, jak využít rozsáhlé pozemky v Malenovicích u obchodního centra Centro Zlín. Ve hře je kombinace bydlení, zdravotních a sociálních služeb, výzkumu nebo sportovišť. Jednou z možností je také multifunkční hala pro sportovní a kulturní akce. Kraj chce ještě letos vybrat hlavní směr a následně vypsat urbanistickou soutěž, která ukáže konkrétní podobu území. Předtím plánuje návrhy projednat také s veřejností. Projekt má být natolik velký, že kraj počítá i se zapojením soukromých investorů. Samotná výstavba je ale záležitostí několika dalších let.
16: Rádio Jih. Počasí.
14: V Podivíně měříte aktuálně 18 stupňů Celsia, ve Starém Podvorově 17, v Uherském Hradišti a ve Vlčnově potom 15 stupňů Celsia. Ve čtvrtek očekáváme velkou oblačnost, jen ráno ještě může být polojasno, během dopoledne a odpoledne budou od západu postupovat přes většinu území přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou, srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 15 až 18, ve Zlínském kraji 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
16: Rádio Jih. Doprava.
14: Připomínám, že na Brněnsku v Tetčicích v Rosické ulici došlo k požáru domu a na místě probíhají vyprošťovací práce a silnice je uzavřená. A pozor, na dálnici D2 na 11. kilometru ve směru do Bratislavy bouralo osobní auto s nákladákem. Kolona měří přes 1 kilometr. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. A jenom připomenu, že už za chviličku vám zopáknu zakázané slovo, které já nesmím vyslovit, ale vy za to budete mít poukaz v hodnotě 500 korun na e-shop Fermato, protože když to slovo, zakázané slovo vyslovím, tak je to výhoda pro vás. www.radiojih.cz, mrkněte se, o jaký to poukaz soutěžíme.

0: Město Břeclav spouští projekt WC gratis a jako první se zapojí jedna z místních kaváren. Držte vlnu na jihu a po další dvojce hitů pro dobrou náladu uslyšíte víc. Tak jaké je pro mě dnešní zakázané slovo? Prozradím vám ho, aby se dostalo k dalším uším a proto to teď neplatí, ale připravte si telefonní číslo 518 345 678, protože jakmile dnes z mých úst vyletí slovo hodin, jo, třeba bylo 15 hodin nebo bude 15 hodin, je to pro vás signál, abyste volali do studia. Pro toho nejrychlejšího potom máme poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v e-shopu fermato.cz. Tak ještě jednou, dnes nesmím z pusy vypustit slovo hodin, jo? A prosím vás, už jsme tady tu situaci měli, já jsem úplně vytřeštil oči na tu obrazovku, viděl jsem, že někdo z vás to postřehl, ale nevydržel na té telefonní lince, tak prosím vás, volejte potom a držte tak dlouho, dokud to nezvednu, protože já si tady taky musím něco odbít, že jo. Tak 15.12, to je aktuální čas, teďka už pro vás letí Yžel.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Taky je přesný čas, protože bych mohl říct to, co bych neměl. A vy byste získali poukaz v hodnotě 500 korun na Fermato.cz. Kdo by neznal ten pocit, když je třeba na procházce ve městě do nákupního centra, to má daleko a přesto si potřebuje odskočit na WC. Město Břeclav na to myslelo a od 1. října spouští projekt WC gratis. Princip je jednoduchý. Lidé mohou bez placení využít záchodky v podniku, který se do projektu zapojí, i když si tam nic neobjednají. Jako první se přidává kavárna, a Bistro Karma v Břeclavské ulici 17. listopadu, kde budou bezbariérové toalety k dispozici každý den od 8 ráno do 8 večer. Město bude provozně přispívat 2000 korun měsíčně na úklid, energie a hygienické potřeby. Podobný systém už funguje ve Znojmě a Břeclav ho chce využít jako levnější doplněk ke klasickým veřejným toaletám. Za mě palec hore a my vám teďka z rádia jich posíláme další trojku hitů pro dobrou náladu v 15.19.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: třetí, jo, tak jenom připomenu, že dneska, když bych náhodou vyslovil a řekl hodin, to znamená třeba bylo 15 hodin, nebo trvalo to 16 hodin, tak je to pro vás signál, abyste volali sem k nám do studia na číslo 518-345-678, protože ten, kdo bude první, tak od nás dostane poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu fermato.cz a budete si moci ochutnávat skvělé jídla. Mrkněte se pro jistotu na www.radiojih.cz, tam najdete podrobnosti o fermato.cz a hlavně dobře poslouchejte odpolední vysílání, protože jakmile řeknu takhle do éteru hodin, tak je to pro vás signál, abyste volali sem k nám do studia. Ještě jednou to číslo 518-345-678 a v tuhle tu chvíli tedy pokračujeme v té soutěži.
1: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení vody.

0: sú činásky. Michael Jackson a taky Damiano, David. Vypadá to, že nám zvoní telefon. Haló, haló, kdo pak je tam?
1: Čau, čau.
0: Nazdar, kdo pak je tam?
1: Tomáš, ahoj.
0: Nazdar, Tome, odkud nám voláš?
1: Uherského Hradiště.
0: Z Uherského Hradiště. A teda musím říct, že prosím tě, stlum si rádio.
1: Ano, ano.
0: Protože se tam moc slyším, moc dobře se tam slyším, tak ho stlum, protože mě stejně uslyšíš ve sluchátku. Tak proč voláš, prosím tě?
1: No hodin, jsem
0: slyšel
1: hodiny.
0: Jo, jo. Ale ty jsi, přiznej barvu. Ty jsi typoval, že to řeknu, že jo?
1: Ano, ano.
0: Je mi to úplně jasné, protože ten telefon vyzvánil. Ještě jsem si říkal, mám to říct, nemám to říct, ale hele, udělám ti radost. Tak pro tebe poukaz v hodnotě 500 korun právě na fermato.cz, takže i ty budeš mezi těmi, kteří si budou dochucovat výbornými a skvělými ingrediencemi jídlo. Prosím tě, já jenom tak namátkou, když se podívám i na naše webové stránky www.radio.cz, tak hlavní myšlenkou Fermata je jednoduchost a čistota surovin, žádné umělé konzervanty ani stabilizátory, sortiment z Jižní Moravy zahrnuje fermentované rajčatové zálivky, skvělé řešení pro rychlé saláty, stačí zalít a máš perfektně dochuceno. Křupavé sečuánské oleje, pálivé i nepálivé varianty, plné textury, které pozvednou chuť, masa, rýže, nudlí i vajíček. Co jsi měl dneska k obědu?
1: Řízek s bramborovým salátem.
0: Jo, no jo, tak doufám, že chutnal. Vydrž mi prosím tě na telefonní lince, napíšu si kontaktní údaje. Zatím pěkný den, čauko.
1: Taky. Čau, čau.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, dnes teda končíme. Dneska už můžu říct, kolikrát chci, hodin, ale zítra budeme určitě pokračovat. Také ve čtvrtek nabídneme poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu fermato.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Na Fermato.cz v hodnotě 500 korun už jsme vydali, to znamená, že v klidu můžu říct, že je 15 hodin 56 minut a pojďme se podívat na muziku, kterou si zahrajeme po 16. Bude Miley Cyrus i Flowers z novějších věcí nebo z těch nejnovějších.

0: Ve Zlínském kraji vznikne 66 nových nájemních a sociálních bytů. Také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
3: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
4: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
5: Ha, nábytek očtacha.
6: A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
7: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
8: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
12: Hezké odpoledne, bylo přesně 16 hodin.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
14: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
15: Anesteziologická ambulance v Kyjově se přestěhuje a ve Zlínském kraji vznikne 66 nových nájemních a sociálních bytů. Anesteziologická ambulance nemocnice Kyjov bude od úterý 29. září na novém místě. Pacienti nově najdou v infekčním pavilonu, tedy v budově G. Vstup bude stejný jako do ambulance bolesti. Nemocnice proto pacienty upozorňuje, aby od tohoto data využívali už nový vchod. Ve Zlínském kraji vzniká 66 nových nájemních a sociálních bytů. Hejtmanství teď rozdělí mezi 7 projektů více než 24 milionů korun. Peníze nepůjdou přímo na stavbu bytů, ale například na nové komunikace, parkování, bezpečnější cesty pro chodce a cyklisty nebo úpravu okolí domů. Obcím tak má zůstat více prostředků na samotnou výstavbu. Největší podporu získají Březolupy, kde vzniká 18 nájemních bytů. 9 bytů se staví také ve Valašské Bystřici, dalších 19 sociálních bytů pak v Uherském Hradišti a 5 v Šumicích. Kraj má na celý program podpory dostupného bydlení připraveno 30 milionů korun.
14: Radio Jih. Počasí.
12: Sedleci u Mikulova aktuálně měříte 18 stupňů Celzia, v Archelobově a v Břeclavi 17, ve Spitinově 16 stupňů Celzia. Zítra očekáváme velkou oblačnost, jen ráno ještě může být polojasno. Během dopoledne a odpoledne budou od západu postupovat přes většinu území přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 15 až 18, ve Zlínském kraji 13 až 16 stupňů Celsia.
3: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
14: Rádio Jih. Doprava.
12: A pojďme se podívat také na silnice. Na Blanensku na příjezdu do Cerhova z Olešnice havarovalo osobní auto. Na místě policie je policie a projíždí se kyvadlově. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
12: Máme 3 minuty po 16. hodině, posloucháte Rádio Jih, my za to moc a moc děkujeme. Tak co nás čeká v téhleté hodince? Když se tak díváme dopředu, tak rozhodně bude řeč o krimi, takže budeme mít tady nějaké krimi případy i veselé příhody. No a rozhodně vám budeme hrát další hity pro dobrou náladu. Tak věřím tomu, že si to užijete. Před námi je připravená Miley Cyrus, její Flowers, taky Katy Perry, Firework, Alex Warren a jeho Fever Dream, no a tohleto, co už nám hraje, tak to jsou Offspring. Vlasťa Macík přeje hezký den.

0: Alex Warren, Fever Dream. 8 minut po 16. Posloucháte Rádio Jižní Moravy. A co nás čeká ve vysílání dál? Rum vypitý přímo v obchodě, rozebrané kolo skoro do posledního šroubku nebo bobří rodina uvězněná v náhonu. Břeclavští strážníci zveřejnili souhrn zásahů z poslední doby a některé případy opravdu stojí za zmínku. Tak držte vlnu na jihu a uslyšíte víc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Mezitím Katy Perry a taky Miley Cyrus, její Flowers, tady na frekvencích Rádia Jih.

0: To je zpěvačka Miley Cyrus. Za chvíli IVM z Podivína, jejich Malinovka. Ale teď břeclavští strážníci, ti totiž měli v posledních dnech o práci opravdu postaráno. Řešili například muže bezdomová se 3 promile, který močil na veřejnosti a rozhazoval odpadky, nebo zákazníka, který v prodejně vypil láhev rumu a za nákup nezaplatil. Kamerový systém pomohl dohledat zloděje koloběžky i další hledané osoby. O netradiční zásah se postarala také zvířata. V náhonu totiž uvízla samice bobra se 2 mláďaty. Hasiči je pomocí žebříku a odchytového vaku dostali ven a vypustili zpátky do přírody. A to nejlepší nakonec, 2 výrostci si ve večerních hodinách vyhlédli odstavené jízdní kolo a vzali z něj všechno, co se dalo. Práci provedli opravdu precizně. Škoda, že si nevšimli, že stojí přímo pod kamerou, která jejich trestný čin zaznamenala. Co k tomu dodat? Díky, že nás posloucháte i na 101.4 FM v Břeclavi a okolí.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, díky za to. A co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál? Čejkovice i Hovorany mají důvod k oslavám. Obě obce totiž uspěly v krajských soutěžích zaměřených na co? Držte vlnu na Rádiu Jih a do 10 minut uslyšíte více. Signálem bude Justin Timberlake a jeho hitovka Sexy Back.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
3: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.

0: Teď vyrazíme rovnou do dvou obcí na Hodonínsku. Tady se totiž letos dařilo v třídění odpadu. Nevěříte? Tak dobře poslouchejte. Čejkovice obsadili druhé místo v krajské soutěži My třídíme nejlépe, a to mezi obcemi od 2 do 10 000 obyvatel. Za výsledek získali také 10 000 korun. Ještě o příčku výš skončili Hovorany. Ty vyhráli soutěž Sbíráme nejlépe ve své kategorii za sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Obec si díky tomu připíše 20 000 korun. V obou případech přitom obce zdůrazňují, že zásluhu mají hlavně místní lidé, kteří odpad poctivě třídí. Tak do Čejkovic a do Hovorán zdravíme z rádia Jih, tleskáme a jako gratulaci posíláme další hity pro dobrou náladu. Bude třeba Avicii anebo taky Tereza Kendlová Kali Ve frontě na sny.
1: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: opravdu hledá toho svého manžela. A bude taky poetika blízko. Nehledám to místo, kde všechno mám. Ve Zlínských Malenovicích může vyrůst hala, bydlení i zdravotnické centrum. Tak také o tom budou mimo jiné další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Vyhrajte!
1: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
2: Baví vás prodej a umíte německy? Přidejte se k týmu českého výrobce roštů a matrací firmy Ahorn ve Vlkoši. Hledáme prodejce do kanceláře i terénu. Nabízíme stabilitu, pravidelnou mzdu a benefity. Více o všech pozicích na www.ahorn.cz.
3: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a neb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Hezký podvečer, bylo přesně 17 hodin.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: V uherskohradišském Jarošově vzniklo 40 nových parkovacích míst, nové hřiště otevře v říjnu a ve zlínských Malenovicích může vyrůst hala, bydlení i zdravotnické centrum. Na sídlišti Louky v Jarošově v Uherském Hradišti přibylo 40 parkovacích míst. Nové parkoviště vzniklo na místě bývalého asfaltového hřiště, které už obyvatele využívat nebudou. Bez sportoviště ale sídliště nezůstane. Opodál už město buduje nové hřiště pro malou kopanou a streetball, které má být hotovo a otevřeno veřejnosti v říjnu. Do konce září ještě radnice doplní dopravní značení a zjednostměrní propojku mezi ulicemi Drahy a Louky. Současné parkoviště je zatím jen dočasným řešením. Připravovaná celková revitalizace sídliště počítá přibližně s 330 místy pro auta a motocykly, tedy o 94 více než dnes. Současná investice stála 4 miliony 600 tisíc korun. Zlínský kraj má 8 variant, jak využít rozsáhlé pozemky v Malenovicích u obchodního centra Centro Zlín. Ve hře je kombinace bydlení, zdravotních a sociálních služeb, výzkumu nebo sportovišť. Jednou z možností je také multifunkční hala pro sportovní a kulturní akce. Kraj chce ještě letos vybrat hlavní směr a následně vypsat urbanistickou soutěž, která ukáže konkrétní podobu území. Předtím plánuje návrhy projednat také s veřejností. Projekt má být natolik velký, že kraj počítá i se zapojením soukromých investorů. Samotná výstavba je ale záležitostí několika dalších let.
15: Rádio Jih. počasí.
13: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. 17 na venkovním teploměru teď máte v Kyjově, v Tvrdonicích, ve Bzenci i v Mutnicích. Ve čtvrtek očekáváme velkou oblačnost, jen ráno ještě může být polojasno. Během dopoledne a odpoledne budou od západu postupovat přes většinu území přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 15 až 18, ve Zlínském kraji 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
15: Rádio Jih, doprava.
13: Zdravíme všechny za volanty, pozor v Brně Tuřanech, v Kaštanové ulici u Lidlu bourala dvě osobní auta, projdete tady s omezením a na dálnici D2 na 18,5 kilometru ve směru na Bratislavu, dejte pozor na porouchaný kamion. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu a posíláme třeba Šona Bakera jeho VIP.

0: jste naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. A co nás čeká dál? Když chceš krást, tak to dělej hlavně nenápadně. Ne tak, jak to udělala jedna trojka z Lodíčků v Brně. Až uslyšíte, čím na sebe upozornili, dáte mi za pravdu, tak držte vlnu na jihu. My vám teďka posíláme Poetiku a taky do The Lumineers.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. V tuhletu chvíli se podíváme tam, kde nás posloucháte, na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Dva muži a jedna žena na sebe upozornili v brněnských Černovicích, když si odvážili ze stavby železné tyče naložené na nákupních vozících. Strážníkům tvrdili, že jim to dovolil jeden z dělníků. Jeho jméno ale neznali a žádné potvrzení neměli. Hlídka je proto doprovodila zpátky na staveniště a jejich verzi si ověřila. Odpovědný pracovník řekl, že trojici nikdy předtím neviděl a žádné svolení nedal. Škodu odhadl asi na 1300 korun. Trojice musela materiál vrátit a případ teď míří k úředníkům jako podezření z majetkového přestupku. Co k tomu dodat, zdravíme svědkyni, které byla tahleta trojka podezřelá a posíláme jí další hity pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a když si takhle dáte o pár skleníček vína víc nebo o pár piv víc než obvykle, co provádíte? Můj kamarád Míra třeba nakupuje domény. A my na Rádio Jih budeme mluvit o Andrejovi, který když si přihne, tak no, počkejte si na to. Mezitím Miraj, Shepard a nebo taky Temper City.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka vsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90.

0: Je středa, pozvánek do kin je třeba. Pojďme po frekvencích rádia jich omrknout, co se dnes kde promítá. Kinosvět v Hodoníně dnes ve 20.10 promítne českou dramakomedii Léčivé účinky sebeklamu. Na nové české psychodrama Call zajděte přesně v 7 do kina Svět ve Strážnici, do kina v Hustopečích v tom samém čase na krátký film o lásce nebo do kina v Napajedlích na cyklus Tady Vary na film Milovník nebojovník. Andrej má tajný plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, trávit čas s babičkou a hlavně nelézt v opilosti na vysoké stromy, ze kterých pak neumí slézt. Jednoho dne nečekaně potká Míšu a nad sklenkou Fanty se dají do řeči. Boj o jejich křehkou lásku v tomhle šíleném světě začíná. Film Milovník ne bojovník uvidíte dnes večer v 7 v kině v Napajedlích, ve 20.00 v kině Hvězda v Uherském Hradišti a u 8:30 v brněnském kině Lucerna. Na dobrodružný film V srdci divočiny můžete dnes zajít přesně ve 20.00 do kina Panorama v Kyjově a poslední pozvánka bude do zlínského multikina Golden Apple Cinema, kde ve 20.10 nabídnou českou romantickou komedii Dokonalý den. Dobře se bavte, užijte si středeční podvečer a slyšíme se zase zítra ve 2 odpoledne tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto. Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
1: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín nemho.cz v sekci kariéra.
2: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Anesteziologická ambulance v Kyjově se přestěhuje a ve Zlínském kraji vznikne 66 nových nájemních a sociálních bytů. Anesteziologická ambulance nemocnice Kyjov bude od úterý 29. září na novém místě. Pacienti nově najdou v infekčním pavilonu, tedy v budově G. Vstup bude stejný jako do ambulance bolesti. Nemocnice proto pacienty upozorňuje, aby od tohoto data využívali už nový vchod. Ve Zlínském kraji vzniká 66 nových nájemních a sociálních bytů. Hejtmanství teď rozdělí mezi 7 projektů více než 24 milionů korun. Peníze nepůjdou přímo na stavbu bytů, ale například na nové komunikace, parkování, bezpečnější cesty pro chodce a cyklisty nebo úpravu okolí domů. Obcím tak má zůstat více prostředků na samotnou výstavbu. Největší podporu získají Březolupy, kde vzniká 18 nájemních bytů. 9 bytů se staví také ve Valašské Bystřici, dalších 19 sociálních bytů pak v Uherském Hradišti a 5 v Šumicích. Kraj má na celý program podpory dostupného bydlení připraveno 30 milionů korun.
12: počasí.
13: Dnes večer a v noci polojasno až skoro jasno, hlavně ve druhé polovině noci od západu začne přibývat oblačnosti. Noční teplota klesne až na 4 stupně. Zítra pak oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Očekáváme až 18 stupňů na jihu Moravy, ve Zlínském kraji naměříme maximálně 17.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

sobotu 26. září vás zveme do Sedlece u Mikulova na tradiční sedlecké vinobraní. Těšit se můžete na celý sortiment vín, burčák, čerstvý vinný mošt, gastronomické speciality i ukázky historického zpracování hroznů s účastí návštěvníků. V dobré náladě zahrají cymbalová muzika Hodci a Jiří Zoniga s kapelou. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Koncert dechové hudby Mistříňanka, rodná naša Moravo, se koná v pátek 2. října od 18 hodin v Domě kultury Hodonín. Čeká vás hudební vyznání Moravě, ve kterém slovo a hudba společně vyprávějí příběh moravského kraje, jeho písní a tradic. Vstupenky za 300 korun jsou v předprodeji na webových stránkách Domu kultury Hodonín. Rádio Jih. Rádio

jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: 90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Přelom týdne, středa v běhu, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě malá oblačnost, později mlhy a zvětšování oblačnosti. Nejnižší noční teploty od 4 do 7 stupňů. Ve čtvrtek pak velká oblačnost, přehánky i občasný déšť. Večer pak ubývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty od 15 do 18 stupňů.

0: Zářijová středa na jihu běží, no a já vám musím dnes připomenout, že ve Slavkově u Brna proběhne i letos Václavský jarmark, a to už tuto sobotu. Co vás v rámci něj bude čekat, prozradím za chvilku. Tak zatím mějte skvělý středeční večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: parádní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo s náma jedete 23. zářijovým středečním večerem. No a platí, že ve Slavkově u Brna i letos proběhne velký Václavský jarmark. V letošním roce proběhne událost už tuto sobotu 26. září a vy se můžete těšit na bohatý program plný zábavy, chutí a zážitků. Na jarmarku vás čeká vystoupení cymbálové muziky, k tomu různé druhy burčáků nebo rozmanité dobroty od místních prodejců. Součástí události bude též výstava ovoce a zeleniny, k tomu bohatá tombola, prodej ovoce, moštů, povidel, burčáku a vína nebo včelých produktů. Takže Václavský jarmark ve Slavkově u Brna už tuto sobotu 26. září v prostorách tamního zámeckého parku. Září na Moravě plné akcí a my na jihu pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný zářijový večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: Středeční 23. zářijový večer na jihu v běhu, 9. měsíc roku ve svém finále, no a já mám pro vás dnes pozvánku i na podzimní zahrádkářskou výstavu Věžky Podzim 2026. Podrobnosti k události už za chviličku, tak mějte pokud možno skvělý středeční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Rádio Jih.

0: Moravo vlastně poslední zářijový týden ve své polovině, vy jste i ve středu večer sihem. No a já vás v rámci dnešních novinek zavedu i do Věžek, kde se chystá další zahrádkářská a kutilská výstava Zahrada Věžky podzim 2026. Ta proběhne v termínu od 25. do 28. září, a to každý den od 9 do 16 hodin. V nabídce nebudou ani tentokrát chybět květiny, stromečky, pomocníci do domácnosti, také spousta jídla a pití lokálních produktů, ale i hudba a program pro děti. Takže nezapomeňte, podzimní Zahrada Věžky už tento víkend od 25. do 28. září. Středeční večer na jihu v běhu a my vám všem, kdo jste s náma, přejeme pokud možno klid a pohodu, a to ve společnosti hitů pro dobrou náladu. Sihu přejeme parádní finále 23. září.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Moravo, je to tak, září má před sebou vlastně posledních 7 dnů. Vy jste si hem, podzim běží, za oknem to bylo už včera vidět. No a ve jménem kalendáři dnes Berta a zítřek, tedy čtvrtek, bude patřit Jaromírům. No a těch je všude plno, konkrétně 217 na Hodonínsku, 192 na Břeclavsku, 151 na Kyjovsku, 449 na Zlínsku, 46 u nás na Bučovicku a 1125 Jaromírů žije na Brněnsku. Taky tento týden slavte, co se dá, no a já vám k tomu přidám další středeční pecky pro dobrou náladu. Krásný večer si hem přejeme a jedeme dál. Z Hodonína vás i při středě zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Přelom týdne, středa v běhu, vy jste Sihem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě malá oblačnost, později mlhy a zvětšování oblačnosti. Nejnižší noční teploty od 4 do 7 stupňů. Ve čtvrtek pak velká oblačnost, přehánky i občasný déšť. Večer pak ubývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty od 15 do 18 stupňů.

0: Středeční večer na jihu běží, týden ve své polovině, no a já se posunu dnes k sobotě, protože přidám tip na sobotní Burger Street Festival ve Freeportu na Hatích. Podrobnosti k tématu už za chviličku, tak buďte u toho a užívejte středeční večer. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, středa ve finále, no a já ještě dnes potěším milovníky burgerů a street foodu vůbec. Už tuto sobotu s datem 26. září totiž ve Freeportu na Hatích proběhne Burger Street Festival. Od 10. dopolední se tak kromě pestré palety chutí a jídel odehraje i několik soutěží. Mimo jiné i v pojídání burgerů a další doprovodný program. Vstupná akce je zdarma a vy tak můžete tuto sobotu zažít gastronomickou přehlídku plnou burgerů a dalších exotických chutí street food delikates z celého světa. To znamená už dnes zahájit hladovku, ať můžete v sobotu pokoštovat co nejvíc. Každopádně tohle jsou novinky z naší Moravy a já k tomu přidám další hity pro dobrou náladu. Ze studia vám všem přejeme parádní středeční finále s Jihem.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Středeční 23. zářijový večer na jihu, no a já k večerní pohodě nabídnu dnes jednu krojovanou pozvánku, a to na Svatováclavské hody v Petrově. Podrobnosti ke krojované události finále letošního září nabídnu za moment, tak zatím mějte pokud možno skvělý středeční večer ve společnosti Hitů jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih.

0: i v rámci přelomu týdne zůstáváte si hem, no a já vás v rámci dnešních novinek pozvu i do Petrova, kde tento víkend od 25. do 28. září budou probíhat letošní krojované svatováclavské hody. Součástí budou stárka, stárek i početná krojová chasa. V programu nechybí stavění máje i menších májek, žádání o hodové právo, hodová mše i zábava. Tedy Moravo, pozor, krojované svatováclavské hody v Petrově od pátku 25. až do svátečního pondělí 28. září. Středeční večer na jihu v běhu a my vám všem, kdo jste s náma, přejeme pohodu a super náladu, a to ve společnosti hitu jihu. S jihu přejeme klidný 23. zářijový večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Vítejte.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Jste si hem, je tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě malá oblačnost, později mlhy a zvětšování oblačnosti. Nejnižší noční teploty od 4 do 7 stupňů. Ve čtvrtek pak velká oblačnost, přehánky, občasný déšť. Večer pak ubývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty od 15 do 18 stupňů. Takový bude čtvrtek, před náma je ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodonína vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.

vaříš jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Rádio Jih, počasí.
1: Moravo, je tu středeční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě malá oblačnost, později mlhy a zvětšování oblačnosti. Nejnižší noční teploty od 4 do 7 stupňů. Ve čtvrtek pak velká oblačnost, přehánky i občasný déšť. Večer pak ubývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty od 15 do 18 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál. Středeční nocí.

víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

0: Rádio Jih, počasí.
1: Rádio Jih, 23. zářijová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě malá oblačnost, později mlhy a zvětšování oblačnosti. Nejnižší noční teploty od 4 do 7 stupňů. Ve čtvrtek pak velká oblačnost, přehánky i občasný déšť. Večer pak ubývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty od 15 do 18 stupňů. I dnešní noci budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: Rádio I.
1: Rádio I.
0: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Fedorák.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

0: počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 24. září. No a platí, že po zbytek noci bude na Moravě malá oblačnost, později mlhy a následně zvětšování oblačnosti. Nejnižší noční teploty od 4 do 7 stupňů. Ve čtvrtek pak velká oblačnost, přehánky i občasný déšť. Večer pak ubývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty od 15 do 18 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidnou noc, pohodový čtvrtek a skvělé finále posledního zářijového týdne. Dne.

0: Rádio Jih.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.